0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.

0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Hit Radio. Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio Vysočina. Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
3: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot.

0: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky možná přestanou pravidelně zdražovat. Poslanci dnes začnou projednávat návrh vlády na zrušení každoroční valorizace jejich cen. Kabinet tvrdí, že chce ulevit řidičům. Opozice naopak označuje návrh za populistický a varuje, že na dálnice pak půjde více peněz z daní.

0: Boj mezi USA a Íránem dál sílí. Americká armáda oznámila další sérii úderů na íránské vojenské cíle, včetně přístavů a pobřežních základen. Podle Washingtonu šlo o snahu omezit schopnost Íránu útočit na lodě v regionu. Napětí dál zvyšuje uzavření Hormuzského průlivu, které žene vzhůru ceny ropy. Obavy navíc rostou taky o osud plánované dohody, která měla boje zastavit. Předčasné finále je tady. O prvním finalistovi mistrovství světa dnes večer rozhodne souboj Francie se Španělskem. Francouzi zatím na turnaji vyhráli všech 6 zápasů a ve vyřazovací fázi ještě neinkasovali. Španělsko je úřadujícím mistrem Evropy a do semifinále dorazilo po 5 výhrách v řadě. Zápas začíná dnes ve 21 hodin a vítěz si zahraje o titul mistra světa. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Jemnice na Třebíčku ušetří. Na sportovní areál získala 30-milionovou dotaci z Národní sportovní agentury a 20 milionů od kraje Vysočina. Celkové náklady jsou 83 milionů. Víceúčelové hřiště s atletickým oválem a rozběhovou dráhou pro skok daleký nabídne také sektor pro skok vysoký a vrch koulí. Nové budou i tenisové kurty a jejich zázemí, odpočinková zóna i hlediště. Hotové by mělo být příští rok. Také dnes na Vysočině naměříme až 30 stupňů, ráno a dopoledne nás přivítá ještě polojasná obloha, ale odpoledne se nebe začne zatahovat a dorazit mají přehánky, případně i bouřky.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: 6. ladíte Hit Radio a úterní snídaní šampionu s vámi Michal Knejp, taky David Još.
1: Ahoj, krásné ráno.
0: Ahoj, krásné ráno, no tak pojďme to odpálit písničkama Damiano David, Born with a Broken Heart. Tak hezké ráno.
2: Hit Radio Vysočina.

0: 9 minut po 6. ladíte Hit Radio, tohle jsou songy pro vaše lepší ráno. Mark Ronson a Miley Cyrus. Ranní rituály v polospánku asi zažíváme každé ráno všichni, to tělo jede na autopilota, mozek ještě spí. Mně se to dneska ráno krásně potvrdilo, začalo to ledovou sprchou, prosím tě, Davide.
1: Aha.
0: Musím říct, že dlouho mě takhle nic neprobudilo, ona nám z nějakého záhadného důvodu nebyl čas zjišťovat, kdo je kdo, neteče teplá voda.
1: A já jsem si myslel, že začínáš s otužováním.
0: Vůbec, vůbec. Jako bylo to nedobrovolné otužování a asi to jako úplně nebudu praktikovat teda, jo, ale samozřejmě já jsem totiž zvyklý se každý ráno opláchnout, tak jsem tam teda vlez, nějak jsem to přežil, dobrý, jo, no, ale co se stalo pak, jo, když jsem byl na odchodu, takže si strčím telefon do kapsy u kalhot, klasika, jo, jenomže já jsem ty kalhoty neměl na sobě.
1: Takže si, rozespali,
0: takže si představ, co se stalo, jo. Máš ten telefon v ruce, strkáš to jako do té kapsy, která tam není, telefon spadnul na zem a probudil jsem celý barák, jo. Takže asi nějaký divný vibrace, tak se chci zeptat, jaký je tvoje ráno, potažmo, jaký je vaše ráno vás, posluchačů.
1: Tak za mě úplná pohoda.
0: Pohodička.
1: Zatím bez jakýchkoliv komplikací.
0: Dobrý, tak já jsem zvědavý, co se tady ještě dneska stane. Davide, budeš mě hlídat, slibuješ, jo?
1: Slibuju.
0: Perfektní, no tak jo, tak i vy na to dohlížejte. Sam Feld a Jonas Blue, Crying on the Dance Floor, to jsou další hity pro vás. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: čtvrt na 7 minuta k tomu, Činasky a vy, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Mimochodem Činasky vystupovali ve Varech a my jsme vlastně Karlovy Vary vůbec neuzavřeli. Ty skončili o víkendu a co jsem teda tak pochytil, tak festival ve Varech byla jedna velká nuda.
1: Cože?
0: Naprostý peklo.
1: Za mě skvělý filmy, super koncerty.
0: Velká nuda a naprostý peklo pro bulvár.
1: No tak to možná.
0: Žádný skandály, čověče, jako nic se nestalo, nikdo se neopil, nikdo nestratil cenu, nikdo nedělal ostudu. A největší šok tam udělal Dustin Hoffman.
1: Aha.
0: Protože on byl prostě jenom normální klidem, naprosto pokorný. Takže opravdu ve Varech se letos nic speciálního nestalo. Takže možnost napravit reputaci bude opět za rok. Možná se to tak jako střádá, víš, že to je ve vlnách, že jeden rok nic, pak jako velký jako bizár a tak dále. Nicméně, když jsme u toho, u té pokory Dustina Hoffmana, tak v téhle souvislosti stojí za to připomenout, že nejpokornější z velikých Karel Gott by dnes měl 86 let.
1: Tak to je nádherné výročí, nádherné které bychom výročí. Si mohli na Hit Radio připomenout písničkou, Michale.
0: Já ji tady ale nemám nachystanou, Davide. Tak když chviličku počkáš, tak zkusíme alespoň kousíček, jo.
1: Když jsme u těch velkých gentlemanů, tak já připomenu, že Dustin Hoffman oslavil už 88. narozeniny. A když jsem ho ve Varech viděl, tak jsem si říkal, ten má normálně snad stroj času doma.
0: 86. nebo 4.
1: 88.
0: 88. 8. Tak já jsem tady zatím našel teda alespoň kousek.
1: Představím Duška, jak tancuje
0: přesně,
1: Felíška.
0: Jak tam pak urve tu přenosku od toho, no jasně,
1: Gramce.
0: Od toho Gramce. No tak Karel Gott dnes 86 let by se dožil, tak zdravíme tam nahoru, no a tady na Hit Radio. Za chvíli další hity, na které jste zvyklí, třeba kamarád Be Mine a zahraje taky Alex Hepburn a Ander tady na Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na trase z Jindřichova Hradce do Pelhřimova před omezením u Komorovic. Se v obou směrech začínají tvořit kolony, zdržení je zatím kolem 5 minut, se sílícím provozem ale bude narůstat.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je Hitrádio, Alex Hepburn, Andr. 6.29, krásné ráno, s vámi Michal a David, a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Volkswagen zvažuje další rozsáhlé propouštění. Podle šéfa koncernu by mohlo v příštích letech přijít o práci dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkově by tak automobilka mohla zrušit až 100 tisíc pracovních míst. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Meteorologové varují před velmi náročným úterým. Pro část Česka vydali výstrahy před vedry, nebezpečím požárů i silnými bouřkami. Ty mohou přinést přívalový déšť, kroupy o velikosti až 2 cm a nárazy větru kolem 90 km za hodinu.
0: Bude to takový, dalo by se říct, meteorologický hat-trick.
2: Takový salát.
0: Salát.
2: Všeho chuť.
0: Můžeme si vybrat, jakou katastrofu preferujeme, jo? Takhle, venku, alespoň tady u nás, odkud vysíláme Praha, to je zatím v pohodě. Jo?
2: Sem by to mělo přijít v 11.
0: Klid před bouří takzvaně, ale tak si říkám, v čem bychom doporučili našim posluchačům vyrazit do práce, kdo se teprve chystá, že jo? Tak si říkám, možná na hlavu slunečník, jo? Na sebe pláštěnku a kouli na nohu, abychom neodlítli, jo? A bude, ale dneska budete v suchu, no v suchu, asi ne.

0: Enrique Iglesias a Nicky Jam, El Perdón. Posloucháte Hit Radio, chvíli po půl sedmé, vám přejeme hezké ráno. Představte si, že žijete v pravěku, venku prší, v jeskyni zima a vy máte na starosti jednu jedinou věc, a to hlídat, aby nezasnul oheň. Jenomže, počkej, na minutu usneš, plamen ti chcípne a musíš jít za rodinou s tím, že teplá večeře prostě nebude a že se musí počkat pár týdnů nebo měsíců, než do stromu v okolí znova práskne blesk, jo.
1: Že si budete muset dát jenom třeba chleba se šunkou nebo se sýrem.
0: Třeba, no jasně, pěkně syrový, jo. Proč se o tom bavím? Protože vědci v jihoafrické jeskyni zjistili, že pralidi využívali oheň už před neuvěřitelnými 1,8 miliony let, jo. Neuměli ho sice rozdělat, takže museli čekat, až tam někde do stepy práskne blesk, a pak si ten plamen běželi ukořistit a doma v jeskyni ho složitě museli udržovat právě při životě, jo. 1,8 milionů let umíme používat oheň.
1: A stejně se vám někdy stane, že přijdete do restaurace, objednáte si steak medium rare a oni vám ho přepálej. Úplně vysušej. 2 miliony let se to učíme.
0: To je pravda, to je pravda. Pořád to nikdo neumí. Nicméně, taky mě napadlo, že třeba taková nejstarší jako věta lidské historie pravděpodobně zní něco ve stylu: tyhle, říkala jsem ti, abyste novin hlídal, teďka budeme půl roku žrát syrový mamuty.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny nám hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Jihlavsku ve Stříteži probíhají stavební práce, sledujte dopravní značení a buďte ve střehu.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitradio.

0: Ladíte úterní Hitrádio, snídaní šampionů, pár minut po 6:45. Dobrý ránko, přejeme s vámi Michala David. A otázka na vás, vařili jste někdy něco pod širákem? Co ty, Davide? Vařil jsi něco pod širákem?
1: Tak jestli se opíkání špekáčku říká, nebo dá říct vařit, tak ano.
0: Dobře, nemám to jinak, jenom ano, taky se mi teda opejkal, ale takhle, proč se o tom bavíme? My se soutěže na Hitrádiu zúčastnit úplně nemůžeme, ale vy, kdo ladíte, tak pokud máte nějakou historku na téma vaření pod širým nebem, tak díky terapii venkem s Hitrádiem a mega e-shopem outdoorového vybavení for camping můžete konkrétně tento týden vyhrát poukaz v hodnotě 7000 na nákup produktů značek Vark, Zulu, Moa a High Point, a to stačí, když k nám na web na hitradio.cz napíšete váš příběh z vaření pod širákem, třeba jako napsala Marcela. Hezký den do Hitrádia. Ráda se podělím o náš příběh. Vyrazili jsme na výlet s tím, že si večer uvaříme tu nejlepší večeři pod širým nebem. Měli jsme maso naložené, zeleninu nakrájenou, koření nachystané, prostě všechno. Tedy skoro všechno. Když jsme rozdělali oheň, zjistili jsme, že grill zůstal opřený doma v garáži. Chvíli jsme na sebe jenom koukali a přemýšleli, jestli to vzdát. Nakonec jsme maso napíchli na klacky, brambory zahrabali do žavých uhlíků a z nouze vznikla ta nejlepší večeře, jakou si pamatuju. Ne proto, že byla dokonalá, ale protože nás donutila improvizovat. Od té doby už vím, že na vaření venku není nejdůležitější výbava, stačí oheň, dobrá parta a schopnost zasmát se tomu, když plán nevyjde. A právě tyhle neplánované chvíle mají vždycky tu nejlepší chuť. Zdraví Marcela. Tak.
1: My jsme si tady před chvílí říkali, že lidé už využívají oheň skoro 2 miliony let.
0: Ano.
1: Takže nějakou zkušenost s vařením venku máme.
0: Jako máme, ten oheň jako je jedna věc, ale druhá věc, když na to nemáš náčiní, tak jako moc toho neuvaříš. Tak děkujeme za příběh Marceli, a kdybyste se vy chtěli zapojit do soutěže o poukaz na nákup produktu značek Vark, Zulu, Moa a Hypon v hodnotě 7000 na forcamping.cz, tak se stavte u nás na webu na hitradio.cz.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Obří požár zničil halu s elektrokoloběžkami, v Čelákovicích u Prahy se zřítila hala o velikosti fotbalového hřiště. Předběžná škoda dosahuje 80 milionů korun. Hasiči budou požár likvidovat ještě během dneška a příčinu vzniku zatím vyšetřují. Kvůli rozsahu zásahu byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. Vedra ohrožují výrobu pravého parmezánu, extrémní teploty v Itálii snižují dojivost krav až o 10% a farmářům výrazně zvyšují náklady. Musí nepřetržitě chladit stáje i sklady, kde sýr zraje. Parmezán se přitom smí vyrábět jen v několika provinciích na severu Itálie. Výrobci varují, že pokud budou vlny veder sílit, může to ohrozit množství i kvalitu jednoho z nejslavnějších sýrů světa. Čeští hasiči znovu vyrážejí pomáhat do zahraničí. Početný tým dnes odjíždí na měsíc do Řecka, kde bude připraven zasahovat u lesních požárů. Působit bude na Peloponéském poloostrově v oblasti s vysokým rizikem vzniku požárů, s sebou veze 10 vozidel. Česko už nyní pomáhá zašením požárů taky na jihu Francie. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V pátek se v Kamenici nad Lipou na Pelhřimovsku uzavře řidičům nákladních aut Štítného ulice. Šoféři osobních vozidel tudy neprojedou od 10. srpna. Omezení tam potrvá do 31. října. Na Pelhřimovsku vypukne i další uzavírka. A to 20. července. Dotkne se silnice Rynárec-Houserovka. Tam neprojedou řidiči do 20. října. Píše o tom Pelhřimovský deník. Dnes by na Vysočinu měly během odpoledne dorazit přehánky, déšť a případně také bouřky. Očekávat je můžeme od severu. Po ránu nás ale ještě přivítá polojasná obloha a teploty se zastaví na 30 stupních.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem
5: a Davidem. Krásné ránko.
1: Snídaně
5: 7 hodin, 2 minuty s vámi, Michal Knejp, David Jošt, Jasmin je ještě někde na dovolený. Ona vyrazila někam do Španělska, pokud se nepletu.
3: Je to tak, je na Kanárských ostrovech.
5: Na Kanárek, nicméně to nám krásně hraje do karet, protože dneska poznáme prvního finalistu na mistrovství světa ve fotbale. Francie hraje se Španělskem. A já se ptám, jakožto fotbalový neznaboch, kdo si myslí, že vyhraje, Davide?
3: Podle mě to bude hodně vyrovnaný zápas, mm-hmm. A kdyby se spal na to, komu já fandím, tak to jsou Španělé.
5: Španělé, já si taky myslím, že to jsou Španělé, ať se v tom nevyznám moc. Nicméně hledal jsem tady, jak se řekne gol španělsky, tak to je klasický gol. A francouzsky, napadá ti, jak se řekne gol francouzsky? Je to bit.
3: Aha.
5: Bit. Jo? Takže doufejme, že dneska budeme volat teda jenom gol a žádný bit.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle je nejnovější Ale Farben na Hit Rádiu 9 minut po 7. Dobré ráno. Pokud jste aktivní na Instagramu, Facebooku a sledujete Marka Ztraceného, možná jste zaregistrovali video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl.
1: Dámy a pánové, puká mi srdce. Tady za mnou máte možnost vidět barák.
2: V tomhle baráku mě rodiče udělali, sem si mě poprvé přivezli, tady jsem vyrost, zažil celé dětství a teď jde dolů.
1: Tady v tom okně, prosím vás. Tam byla ložnice a piano, kde jsem hrál hodiny a hodiny denně. A mimochodem jsem tam složil písničku Ztrácíš. Takže s Bohem dome u zeleného stromu, s Bohem vzpomínky, s Bohem dětství a takové život.
0: No moc hezky tam vzpomínal na to, co všechno v něm zažil a vlastně já, když jsem to video viděl, tak jsem se v tom taky poznal a řekl jsem si, že opravdu spousta z nás má takovej dům, který byl takovým tím bezpečným přístavem, domovem, nebo třeba místem, kam jsme jezdili k babičce, a pak se třeba musel prodat, nebo se třeba musel zbourat, nebo cokoliv. Ty máš něco takového, Davide, nějaký vzpomínky na speciální budovu?
3: Paradoxně u mě to je škola.
0: Nekecej.
3: Já pokaždý, když se procházím kolem základky, tak strašně rád vzpomínám na to, co všechno jsme tam zažili.
0: Jo, tak teda, když procházím nebo projíždím okolo základky, tak na to vzpomínám úplně nerad a vždycky si vzpomenu na naši matikářku. Takže ty vzpomínky tam úplně nejsou, ale já třeba mám takovej, já jsem vyrostl u babičky, vlastně většinu svého života jsem strávil u babičky na východě Čech, u Dvora Králové, na Kuksu. A vlastně ten dům, co tam stojí, tak občas kolem mě jedu a už tam teďka občas parkuje nějaký jako auto, nějaký vozík, teďka tam byl nedávno, když jsem jel do zoologický do dvora s malou. A říkám si, tyjo, vlastně tady jsem opravdu prožil přes, já nevím, 20-25 let života. A teď už jako se tam nedostaneš. Hrozně rád bych se tam chtěl podívat, třeba jako jak to tam vypadá, co se tam jako stalo. A na druhou stranu si říkám, že možná bych se tam radši jako nechtěl podívat, aby ty vzpomínky, které člověk tam má nějak uložený, abych tam nepřišel a nezjistil jako ty, co jste mi tady s tím udělali s tím pokojíčkem, co?
3: Přesně tak, zůstanou jenom vzpomínky, no.
0: No tak schválně dejte nám vědět, jestli vy máte nějaké takové místo, třeba dům, který se právě třeba musel prodat nebo musel zbourat. A co se s ním stalo, jo? Chceme vaše vzpomínky. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp, můžete nám to nahrát jako hlasovku, nebo nám to pošlete jako zprávu. My k vám posíláme další hity Elton John a Dua Lipa na Hit Rádiu Cold Heart v 7.11. Hezké ráno.

0: Jelen, Magdalena, Hit Radio, 8:45, krásný ránko, šampioni. Připomeneme, co jsme řešili. Marek Ztracený na svoje sítě přidal video, kde ukazuje, jak bourají dům, ve kterém vyrostl, obří vzpomínky na místo, kde třeba sloužil song Ztrácíš. No a vzpomínali jsme i tady s Davidem. David má nostalgickou, když jde okolo jeho základky, je tak?
1: Je to tak.
0: A já vzpomínám na dům babičky, ve kterém jsem vyrostl. Nicméně ptali jsme se vás, jestli máte taky nějakou takovou vzpomínku na starý dům. Tak píše třeba Vašek: ahoj chlapci. Já jezdil každé prázdniny k babičce a dědovi na celé 2 měsíce. Domek s velikánskou zahradou bylo mé teritorium, kde jsem žil 2 měsíce pod stanem, prostě super prázdniny. Po smrti dědy babička domek prodala a dnes tam stojí neskutečně ošklivý dům, zahrada vykácená a samej hnusný beton. Vzpomínky ale mám stále v srdci.
1: Vzpomínky zůstanou.
0: Vzpomínky zůstanou. Další zpráva od Ivči: dobré ráno, šampioni. Zrovna jsem se vrátila z Dovči, navštívila jsem své rodné město a odvážila jsem se vejít do domu, kam jsem jezdila na prázdniny. Slečna byla moc ochotná a provedla mě po něm. Z domu se totiž stal luxusní hotel, takže kde jsme s tetou vařili, nyní uléhají hosté do postele, místo vrzajících schodů je prosklený výtah. Pocity smíšené, kouzlo prázdnin sice pryč, ale dům stále žije. Zdraví posluchačka Ivča. Tak tady na tom je fajn, že se tam v tom hotelu můžeš vlastně ubytovat a řekneš si, tak teďka tady jako ležím tady v té místnosti, kde jsme s babičkou třeba hráli nějaký jako hry nebo cokoliv.
1: Akorát za to musím platit.
0: Ako, přesně. A možná bys mohla dostat nějakou slevu, jako Ivča. Kdybys řekla, že opravdu teda si tam žila. Máme tady taky hlasovku od Tinky.
2: Ahoj, ahoj, nahrávám vzkaz ohledně toho dětství, vzpomínek. Já jezdím kolem našeho baráku běžně, často je to kousek odtaď, kde bydlím. Rodiče se rozvedli a pak ten barák koupili starý lidi, hodně starý lidi, bezdětný a tak. Takže jednou jsem se tam i byla podívat, jednou nás tam pozvali. Pak už jsem je tam asi víckrát nezastihla, ale prostě když jsem v tom místě, tak se tam jdeme projít. Je mi to docela líto, jak tam zarůstá zahrada a že se tam nemůžu jít podívat. A tak nějak tajně i po skoro 20 letech doufám a říkám si, no tak až ty starý lidi jednou umřou, tak to třeba bude na prodej. No, prostě tak. Vzpomínky jsou někdy hodně silný, takže zdravím.
0: Zajímavý, teďka se podle mě ty staří lidé bojí, že jim někdo chce vyfouknout dům, jo. Takže jako taky mě to napadlo, že ten dům po babičce, co koupil někdo, že kdyby se třeba daleko získat nějak zpátky, že by to nebylo vůbec špatný, no. Tak vzpomínky zůstanou, jak říkal David, my děkujeme za vaše vzpomínky, ale prostě někdy je potřeba dát starým věcem selaví. Jedny dveře se zavřou, několik dalších se otevře. To jsem slyšel někde na Instagramu u nějakého motivačního kouče, no hrozný. Khaled Selavý za malou chvíli, taky Tom Grennan, no a samozřejmě taky soutěž Rychlá pětka. Nechoďte daleko od rádia, hezké ráno.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili neprůjezdnou silnici na Žďársku v Novém Městě na Moravě. Ve Veslařské ulici na křižovatce s Malou je silnice uzavřena.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík.cz. Hit Radio Vysočina.

0: Tom Grennan. Don't break the heart. 7.32, ladíte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Michal David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Neustálý příval špatných zpráv a nejistoty může výrazně zatěžovat naši psychiku. Odborníci proto radí vědomě posilovat psychickou odolnost a hledat způsoby, jak lépe zvládat stres. Tak třeba sledováním hororů. Vedra trápí i cyklisty na Tour de France. Závodníci se během etap ochlazují litry vody, ledem za dresem i speciálními chladícími vestami před startem. V extrémních vedrech, která místy atakují 40 stupňů, je správné ochlazování stejně důležité jako samotný trénink. Vlastní prostor doma může být důležitější, než se zdá. Mnoho mužů si proto vytváří takzvanou pánskou zónu, dílnu, pracovnu, herní kout nebo jen oblíbené křeslo. Takové místo jim pomáhá na chvíli vypnout, věnovat se svým zájmům a odpočinout si od každodenního tlaku.
0: Což se hledá blbě třeba v garzonce, že jo?
2: O 20 metrech.
0: Nicméně souhlasím s tím, že chlap potřebuje nějaký svoje místo, kde může opustit páru, tak za mě je to garáž. A vlastně v té garzonce napadá mě tak asi záchod, ten tam je, ne?
2: Jo,
0: a můžeš tam
2: bývá.
0: Bývá to tam a můžeš tam pustit horor. No a je to komplet. Pojďme soutěžit.
2: A můžeš to záchodu taky napsat sem k nám do rychlé pětky.
0: Třeba, ano, i v tomhle případě, pokud jste na tomto místě, můžete napsat a můžete soutěžit o produkty Denatura, protože celý tento týden v rychlé pětce vyhráváte poukaz na 5000 korun do e-shopu Denatura na nákup přírodní kosmetiky, tak pokud byste ji chtěli vyhrát, napište nám. Chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: Avril 737, tohle je Hit Radio a tohle je soutěž Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura. To je přírodní kosmetika, která prochází dlouhým vývojem. No, pokud s produkty nebudete spokojeni, tak garantují taky 100% vrácení peněz, protože za kvalitou si stojí. No a na webu a sociálních sítích De Natura najdete nespočet inspirativních proměn. No a o tenhle poukaz si zasoutěží Lukáš. Lukáši, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Musíme vysvětlit, proč Lukáš, proč tady je muž s námi ve vysílání o kosmetiku, hlavně pro ženy. Ty jsi napsal, že bys chtěl potěšit manželku kosmetikou. No tak my ti budeme držet moc palce, Lukáši, aby to vyšlo, jo?
2: Jo, díky.
0: No tak jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Lukáši, je přírodní kosmetika automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že jo.
0: Tak ještě jednou, je automaticky lepší, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Tak ještě naposled, ano nebo ne? Není automaticky lepší.
2: Tak automaticky nemusí být lepší.
0: Dobře, protože důležité je komplexní složení produktu, do kterého patří například koncentrace aktivních látek nebo smysluplná formulace. Pojďme dál.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tvoří voda víc než 50% lidského těla, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká tekutině, kterou v horkých dnech produkuje lidské tělo ke svému ochlazení? Ano, pojďme na další otázku.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik je 10 z 10?
2: 1.
0: 1. A poslední, 5. otázka. V jaké zemi leží Paříž?
2: Francie.
0: Ano. Lukáši, je to tvoje. Zvládli jsme to i přesto, že zrovna letíš někde ve větrném tunelu.
2: Jasně, no, to je v práci, no. Jako nikdy jsem nic nevyhrál, tak jsem úplně jako šťastný.
0: Je, ale Lukáši, dopadlo to, tak manželka bude mít radost. Myslíš, že poslouchá manželka, nebo jí to necháš jako překvápku, až jí strčíš ten voucher na 5000 do Natura?
2: Tam má dovolenou, tak ještě spínka, takže to bude překvapení určitě.
0: Hezký, hezký. No tak Lukáši, moc gratulujeme. Poukaz na 5000 korun do e-shopu De Natura posíláme. Pozdravuj ženu a zvládni to dneska v práci, jo?
2: Jo, moc děkuju, jste super.
0: Není zač, ty taky, měj se, ahoj, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na

0: Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si, tohle je Hit Radio v 7.43. Samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte za volantem. Kdo třeba vyrážíte do práce, z práce nebo na dovču autem, tak vám se bude za malou chvíli hodit aktuální doprava. No a taky vlastně samozřejmě vítáme zpátky v Čechách vás, kdo jste se po celonoční jízdě vrátil třeba od moře, tak vítejte v České republice, ať zvládnete ten přechod do toho pracovního režimu na za malou chvíli další hity. Katy Perry, Hot and Cold, taky Nico Santos a já slíbená aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku v provozu. Na trase z Humpolce na Havlíčkův Brod zavěží je provoz veden kyvadlově kvůli pokládce asfaltu.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům.

0: Fajn Rádio, Niko Santos, 7.54, hezké úterní ráno. Co se teďka na sítích řeší, to jsou účesy. Možná otázka na vás, všimli jste si, že dnešní teenageři a mladí kluci vypadají, jako by je naklonovali? Všichni nosí ten stejný účes, jo? Nahoře trvalá jako květách a po stranách vyholenou. Že, Davide?
1: Účes, který se líbí hlavně zelenářům, no?
0: No, jakoby, přesně. Tak mi řekněte, jaký nejvíc šílený vlasový úlec jste v mládí nosili vy, abyste byli in. Tak kdybych zaspomínal já, tak za mých mladých let, a je to teda už sakra dávno, to byly nagelovaný vlasy do kohouta, jestli víš.
1: Jasně, za nás taky, tak my jsme v podstatě podobný ročník. Vepředu taková ofina do strany hodně nagelovaná a potom kohout nahoru.
0: Jasně, takže přemýšlím, máme tady taky naši sociální manažerku Sabinu. Jaký účes to bylo za tebe? Stačí, když nám to pošeptáš do ucha. Co to bylo?
1: Sabina je generace Z, takže jí se ty brokolice líbí.
0: Jo, počkej, líbí si ti ty brokolice?
2: Jak na kom?
1: Teď na všech vypadají úplně stejně, pro boha.
0: Pane bože.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Zájem o investiční byty začíná slábnout. Kupující odrazují přísnější podmínky pro hypotéky i nižší výnosy z pronájmu. V Praze navíc nájmy přestaly růst a návratnost investice se pohybuje kolem 4%. Investoři proto častěji hledají levnější byty mimo hlavní město. V Česku je podle odhadů zhruba 250 000 investičních bytů. Evropu sužuje extrémní sucho. Nejhorší situace je ve Francii, kde vysychají pole, řeky i další vodní zdroje. Na řadě míst už úřady omezily používání vody jen na nejnutnější potřeby. Výrazný nedostatek vláhy ale trápí také Anglii, Španělsko, Itálii nebo Česko. Podle odborníků současné sucho zhoršují opakované vlny veder i nedostatek letních srážek. Umělá inteligence má stále vyšší ekologickou cenu. Microsoft, Amazon a Google za poslední rok zvýšily emise skleníkových plynů téměř o pětinu. Hlavním důvodem je rychlá výstavba datových center pro cloudové

0: služby a umělou inteligenci. Dohromady tyto firmy vypustily tolik emisí jako zhruba třetina celé Francie. Přesto všechny tři společnosti dál tvrdí, že chtějí v příštích letech dosáhnout uhlíkové neutrality. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Jemnice na Třebícku ušetří. Na sportovní areál získala 30 milionovou dotaci z Národní sportovní agentury a 20 milionů od kraje Vysočina. Celkové náklady jsou 83 milionů. Více účelové hřiště s atletickým oválem a rozběhovou dráhou pro skok daleký nabídne také sektor pro skok vysoký a vrch koulí. Nové budou i tenisové kurty a jejich zázemí, odpočinková zóna i hlediště. Hotové by mělo být příští rok. Také dnes na Vysočině naměříme až 30 stupňů, ráno a dopoledne nás přivítá ještě polojasná obloha, ale odpoledne se nebe začne zatahovat a dorazit mají přehánky, případně i bouřky.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Hit Radio.
3: Snídaně šampionů. Jsou 8:02, vy jste stále s úterním hitrádiem, s vámi Michal Knejp a David Jož, dobré ráno.
4: Ahoj.
3: Účes květák ve vás rezonuje, přišlo od vás spousta zpráv a hlasovek. My jsme se bavili o tom, že dnešní kluci vlaďáci vypadají díky účesu, díky stejnému účesu jako přes kopírák, jeden jak druhej. A co mě pobavilo, je tahle hlasovka.
5: Kluci, já mám taky jednoho takového květáčka doma. Na druhou stranu musím říct, že ono u těch chlapů, když si vezmete, že kolikrát někteří ti kluci ztrácí už vlasy ve 20 letech, ať si to užijou, ať mají čuprinu, ať mají klidně i brokolici na hlavě, ale když mají ty vlasy krásný, tak ať si to užijou. Mějte se krásně, ahoj.
3: To je ono, tak se ptám, Davide, bylo ze mě slyšet, že za mě mluvila tak trochu závist? Tak nebo jinak, je to na mých koutech vidět, že za mě mluví závist?

0: Run, Run, Run. Celeste Buckingham. 8 hodin 9 minut, posloucháte Hit Radio. Úterní snídaní šampionů a lidi, ruku na srdce. Kolik stojí vaše lidská důstojnost, co? Máme tady zprávu, jeden borec se teďka stal legendou internetu, protože během vykonávání potřeby na kanálu mu tam spadly klíče a doklady.
1: Ajajaj.
0: Aj, pokoušel se to vytáhnout, jenomže on to pokračoval, on se v tom kanále zaseknul hlavou a ramenem a nebylo cesty zpět. Fertik, zaseknuto, takže policie, hasiči, klasika, vyprošťovačka. Jo, a tak mě napadlo, jestli se vám někdy stalo, že vám někdy něco někam zapadlo, nebo že jste se někde takhle zasekli a potřebovali jste pomoc. Co na to, David?
1: Já na to říkám, že jsem zvědavej, co naši posluchači napíšou.
0: Dobře, já teda, jestli můžu takové přiznání, to bude velký přiznání z mý strany, jo. Já teda doufám, že neposlouchají sousedi. Protože, víte, jak je taková ta škvíra ve výtahu? Když se odevřou dveře a je tam škvíra dolů.
1: Taková ta přesně na to, aby ti tam něco zapadlo.
0: Telefon nebo cokoliv, no tak my tam máme na tom výtahu takový magnetky, který dáš před to čidlo, aby se nezavřely dveře. A ty magnetky, oni tam tak jako držej a já už tam hodil 3 omylem, jo, a vždycky si říkám, tyjo, doufám, že na to nepřijdu. A vždycky se tam ta magnetka objeví, tak si říkám, jak vypadá asi lednice těch sousedů, který tam ty magnetky pořád jako dodávají, jo. Možná jim tu lednici jako zesčuju, protože říkám, já už 3 magnetky tam spadly. Nebo třeba, co je echt šílenost, tak je v autě mezera mezi sedačkou a středovým tunelem. No, na tom se asi shodneme, protože tahle díra, co schvátí, už nikdy nenavrátí. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějakou takovouhle bizarní historku, jestli vám někdy někam něco spadlo, jestli se vám to podařilo vytáhnout, anebo jestli jste se třeba někdy někde zasekli. To nás zajímá, pojďte nás pobavit. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777. A nebo nám to napište klasicky jako zprávu, jak jste zvyklí. Teď vám letí další muzika, France, If I Were Sorry, taky Linkin Park, Up From The Bottom.

0: po čtvrt na devět.
1: Ladíte Hit Radio. Dobré ráno, měli jsme tady příběh chlápka, který si chtěl ulevit nad kanálem, ale bohužel mu tam spadly klíče a doklady. No a dostali jsme se k tomu, do jakých bizarních situací jste se dostali vy, jestli vám někdy někam něco spadlo, nebo jestli jste se někde zasekli a... Stalo se to, co jsem čekal. Přišlo od vás spousta zpráv. My se tady nad tím s Davidem bavíme, tak pojďme na tu první, třeba od Zuzky. Zdravím. Tak mně se stalo přesně to, jak mluvíte o výtahu. Klíče od domu byly mi jako osmileté konečně svěřeny, klíče od bytu, a tohle se stalo. Spadly do té škvíry mezi výtahem a podlažím a byla obrovská hrůza jít domů a říct to. Jasně. Další zpráva. Zdravím. Jednou jsem se zasekla na dětském hřišti v pérové houpačce. Po 10 minutách se mi podařilo vyprostit. Největší srandu z toho měla vnoučata. Moc se jim to líbilo. Dobro si to představit. Taky tady máme hlasovku od Tomáše.
2: Ahoj, já když jsem se stěhoval do Ústí nad Labem, kdysi, před 20 lety asi, tak jsme se šli podívat na byt k jedný paní. No a co se nestalo, sekce s náma prostě výtah. Jenomže nejhorší na tom bylo, že paní majitelka byla klaustrofobička. A museli jsme tam čekat asi hodinu a půl a už začala vyšilovat. Takže jsme ji tam s manželem jejím vlastně uklidňovali, snažili jsme se jí udržet, nakonec tam vlastně dřív než hasiči, tak dorazil tam pán od výtahu, tak to vlastně nějak otevřel dveře ze spoda i ze zhora, takže jsme to vlastně prolezli a všechno vlastně jakoby dopadlo v klidu, akorát paní se ještě půl hodiny potom klepala a ptala se mě, jestli chci ještě vidět vůbec ten sklep, tam jsme původně vlastně jeli se podívat, a já když viděl, jak je rozklepaná, tady to říkám, že ne, že stačí, když mi dá jenom klíče a že já si to tam pak omrknu.
1: Máte sklep? Mohla bych ho vidět. Další zpráva, ahoj, jednou jsem byla na hřišti s vnučkou, jedna velmi korpulentní maminka se rozhodla sjet z kluzavku se svojí dcerou. Nahoře se sotva zasoukala a dole zůstala zaseklá s vytaženým tričkem a bez podprdy.
3: Tolik tématu, když se někdy něco zasekne.
1: Tahali ji i s dcerou a několika lidmi, podobně jako v pohádce o řepě. Smích nám nedával moc sílu, ale nakonec to zvládli. Tak to je geniální, to je geniální. Taky píše Petr, čau kluci, já jsem odjížděl z domu autem a přítelkyně chtěla ještě, abych vyhodil pytel z odpadky. Tak jsem přišel ke kontejneru, hodil tam pytel, jenže jsem v té samé ruce držel i klíče od auta, takže tam letěli taky. No, musel jsem tam pro ně vlíst, nic moc, čau Petr. A to je za mě přesně ten důvod, proč by chlapi neměli chodit s odpadkama, jo. Ten důvod, proč i když nám strčíte pytel s odpadky doprostřed dveří, tak že ho prostě překročíme, jo. Bezpečnostní důvody.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Zavlíčkova Brodu směrem na Humpolec, na průjezdu Věží bude probíhat oprava povrchu vozovky a provoz bude veden kyvadlově jedním pruhem.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů, protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Auto chladiče Hladík.cz. Hit Radio Vysočina.
2: Took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way. Feels like forever here in the moment. Just so forever, sit a stay.

0: Coldplay na Hit Radio v 8.31. Hezké ráno, s vámi Michala David a David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Po zesnulém senátorovi Grahamovi usedne do amerického senátu jeho sestra. Darlene Grahamová Nordoneová dokončí bratrův mandát za stát Jižní Karolína, který vyprší na začátku příštího roku. O jejím jmenování rozhodl tamní guvernér. Monkey Business letos slaví 26 let na hudební scéně. Výroční koncert odehrají 23. července v rámci festivalu Prague Open Air v pražských Holešovicích. Fanoušci se navíc mohou těšit i na nové album, které kapela vydá v listopadu. Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně. Důležité nejsou velké romantické gesto ani dlouhé společné večery, ale pravidelná pozornost a opravdový zájem. Právě drobné každodenní zvyky často rozhodují o tom, zda se partneři zbližují nebo míjejí.
0: Já si myslím, že jsi tu zprávu měl ukončit úplně na začátku, jak jsi řekl, že na společný náspěch to bylo.
2: Na pevnější vztah podle odborníků stačí i pár minut denně.
0: Tak hotovo. Nechci tě trápit, Black Milk na Hit Radio, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Davidem. No a srdcovky si můžete užít po 12. jejich 5 plus 1 vaše. Tak pojďme na to, Black Milk, nechci tě trápit, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší úterní ráno. Imagine Dragons, 8 minut po půl deváté. Schválně, taky si občas stěžujete na lidi, který musíte ráno brát autem do práce? Tak pozor, lidi, ač se chovají všelijak, jsou v pohodě. Máme tady ale řidičku, která rozhodně trumfla nás všechny. Možná jste o tomhle slyšeli, je to příběh pár týdnů zpátky. Mě to teda minulo, dostal jsem se k tomu až teď, pobavilo mě to. Řidička při cestě do práce trefila jelena, tak ho naložila do auta, přijela do práce, odešla, jelen zůstal v autě, no a on se tam probral, jo, takže pro lidi za okny v kanclu asi neuvěřitelná podívaná, nicméně já to docela chápu, protože takhle, když spěcháte na devítku do práce, tak když šéfovi řeknete, že jdete pozdě, protože sepisujete protokol o srážce se zvěří, tak vám asi věřit nebude, jo, ale když mu toho jelena dovezete ukázat přímo pod okno, tak máte splněno. David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. Další parádní muzika pro vás za malou chvíli a těšit se můžete i na Abu Max Sweet But Psycho, Perna Hit Radio. Tak dobré ráno, šampioni.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.

A tohle je taky úterní hit rádio Snídaní šampionů v 8.50. Dovolená s dětmi? Je to vůbec dovolená? Takhle, jestli máte taky ten pocit, že se po dovolené s vašimi potomky nevracíte od početí, ale spíš byste potřebovali ještě pobyt v lázních, tak věda tohle zkoumala a pozor, přišlo se na to, že po takové dovolené potřebujeme 2,5 dne klidu na zotavení. Jako výzkum fajn, ale detail, kde sakra máme vzít ty dny volna navíc, jo? Když jen co se vrátíme od moře, musíme valit do práce, že? Takhle, dovedete si představit, že byste po dovolený přišli za šéfem a řekli, že potřebujete další 2-3 dny volna, abyste mohli vůbec začít pracovat? Schválně, co by vám na to řekl? Tohle by vám na to řekl, jo? No, chápu, naprosto tomu rozumím. Tak vydržte, kamarádi, do začátku školního roku zbývá už jenom 7 týdnů. To uteče jako voda, nebo jako vaše poslední nervový buňky.

díky za společný ráno, já se s vámi jdu rozloučit. Dávejte na sebe pozor. Od rosniček máme na dnešek slíbený nějaký harakiri, vedra,

0: i tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík CZ. Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci posoudí v dnešním úvodním kole vládní návrh na zrušení každoročního zdražování dálničních známek. Opozice pokládá zmrazení cen za populistické. Na dálnice bude směřovat podle ní méně peněz od uživatelů, ale více zdaní všech. Colors of Ostrava jsou zpět, 4 dny našlapané hudbou začnou už zítra. Návštěvníci se můžou těšit na více než 100 interpretů. Dorazí i dosud nejdražší kapela v historii akce 21 Pilots. Co se chystá na slavnostním zahájení, řekne mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
2: Velkou show chystejí na úvodní den Mirai a s novým albem přijedou festivaloví oblíbenci Tata Boys a třeba Pokáč vystoupí hned 3x. Jednou pro všechny, jednou pro děti a jednou bude hostem debaty na Melting Potu. Tam můžou zhlédnout návštěvníci taky inspirativní diskuze s Jiřím Horáčkem, Hozou Vojtkem, Sarou Polek nebo Martinem Mišičkou.
1: Festival se uskuteční v industriálním labirintu Dolních Vítkovic. V Bruselu se dnes uskuteční už třetí přístupová konference s Ukrajinou a rovněž s Moldavskem. V obou případech budou otevřeny další kapitoly v přístupových jednáních mezi těmito zeměmi a Evropskou unií. Týkat se budou vnějších vztahů.
0: Fotbalový servis.
1: Mezi Francií a Španělskem se dnes rozhodne o prvním finalistovi fotbalového mistrovství světa. Mírným favoritem je výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Francie i Španělsko jsou zatím na turnaji v Americe dominantní a někteří experti označili nadcházející souboj

0: Za předčasné finále. Sázkové kanceláře považují oba týmy za dva největší aspiranty na zlato, i když se v semifinále utkají spolu.
1: Tak dneska polojasno až oblačno, odpoledne kupovitá oblačnost a budou se tvořit lokální přeháňky, budou se tvořit bouřky, k večeru budou přibývat. Pozor se dávejte na silné bouřky a taky silný vítr. 27 až 30 stupňů, to jsou odpolední teploty.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju vám pokud možno pohodové úterý a posílám právě teď Black Eyed Peas.

Za námi Train na Hitrádiu Vysočina. Tak hokejová Dukla Jihlava si připisuje jeden úspěch i mimo ledovou plochu. Díky dokončení a otevření horácké multifunkční arény se stala evropským skokanem roku v průměrné návštěvnosti domácích utkání základní části. Jenom takhle jako pro představu. Po sezóně 2024-2025 byla na 299. místě žebříčku a letos postoupila rovnou o 216 míst na 83. příčku. To je teda slušný skok tohleto, že jo? Takže podle mě každý se chtěl podívat, jak se hraje hokej v nové krásné hale. Tak snad nám to divácké nadšení zůstane i na tu další sezónu, to bychom si samozřejmě všichni přáli. Teď už Alvaro Soler na Hitradiu Vysočina.

0: Calvin Harris a taky Ellie Goulding na Hit Radio Vysočina. A já mám pro vás aktualitu z Prahy. Neznámý anonym tam vyhrožuje bombou na pražském hlavním nádraží, takže policie rozhodla o evakuaci a uzavřená je i stejnojmenná stanice metra. Takže provoz vlaků na nádraží je zastaven. Policie dokonce uzavřela i okolní část magistrály. Takže prostě komplikace kvůli takovýhlemu vtípku, nebo aspoň doufám, že je to vtípek. Blbej vtípek. Tak já vám přeju, jak už jsem jednou zmiňovala, pokud možno pohodové úterý na Hit Radio Vysočina za chviličku Ray Dalton. A do Prahy dneska raději ne. Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio.

Hit Rádiu Vysočina Pink a i dneska pro vás mám pozitivní minutku. Napsala mi Natálie a chtěla by s bráchou Ondřejem dneska moc popřát svým rodičům k výročí. No tak jo, takže milá maminku a tatínku, ze srdce vám přejeme všechno nejlepší k vašemu výročí, děkujeme vám za všechno, co pro nás děláte každý den, přejeme vám hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, radosti, lásky, ať jste spolu spoustu dalších let, ať vás život pořád spojuje, rozdává vám úsměvy a krásné další společné vzpomínky. Máme vás oba moc rádi, krásný výročí, Natálie a Ondřej. Tak uznejte, že to je prostě ta nejpozitivní zpráva, kdy se na vás děti takhle hezky vzpomenou. No a tady je třeba hudební dárek, tady je Christina Aguilera.

Kdež nade mnou o tom zpívali Pitbull a taky Mark Anthony na Hitrádiu Vysočina, Rain Over Me. No dneska ho možná taky zažijeme, ten dešť nad námi. Meteorologové totiž varují, dnešní bouřky budou doprovázet přívalové deště, hrozí i supercely a kroupy na 2 cm. Hele, nevím jak vy, já si asi zase radši budu schovávat auto pod střechu.

0: kládce asfaltu, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pleť v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11,5 litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání tzv. Koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou. Koalice ochotných je skupina zemí, včetně Česka, podporující Ukrajinu. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes končí dvoudenní návštěvu Izraele. Ministra doprovází početná podnikatelská delegace se silným zastoupením zbrojního průmyslu. Ten tvoří přibližně třetinu doprovázejících firem. Česko v rozvoji elektromobility postupuje dopředu, za evropským průměrem ale stále zaostává. Zatím se nám ale nepodařilo splnit některé potřebné cíle pro hladký provoz. Jaké to jsou, řekne mluvčí Nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.
4: Část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
3: Šance splnit cíle do roku 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů už je připravená. No a po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou. Na trase dlouhé přes 166 km ve francouzském Středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem 7 horských prémií první až třetí kategorie.
5: Tak dneska polojasno až obločno, odpoledne čekejte zataženo, lokálně přehánky, bouřky, někdy i silné, k večeru můžou přibývat. Pokud budou bouřky silné, budou doprovázené klidně i přívalovým deštěm nebo kroupami kolem 2 cm a nárazy větru, tak opatrně dneska doma, na silnicích, na zahrádce, všude tam, kde jste.
1: Hit Radio Vysočina.
5: A my vám na Hit Radio Vysočina stále hrajeme po 10. hodině pro vás Miraj a Cesta z města. Tak hezký den.

Máme pro vás na Hit Rádiu Vysočina soutěž a díky ní budete za chviličku vypadat skvěle. Hele, ne, že byste nevypadali, ale můžete vypadat samozřejmě ještě líp, protože ve hře jsou vstupy do fitka, takže se dostaňte do formy s Fit People. Co proto musíte udělat? Sledovat profil Hit Rádia Vysočina, sledovat profil Fit People a napsat nám, čeho byste chtěli ve fitku dosáhnout. Máme pro vás totiž měsíční i tříměsíční vstup a taky hned první cenu, která zahrnuje 10 lekcí s trenérem a ještě tréninkový a nutriční plán. Takže pojďte s námi do toho, udělejte si postavu do plavek ve Fit People. Pobočka v Havlíčkově ulici v Jihlavě je navíc největší fitness centrum na Vysočině s nejmodernějším vybavením, takže si tam určitě najdete právě to, co potřebujete.

0: co se děje na Vysočině.
1: Vyražte třeba v pátek na jeleny do Jihlavského amfiteátru v rámci jejich Jelen Festu. Čeká vás autogramiáda, jelení koncert pro děti i speciální hudební host. No a na sobotu vás zveme na mega dětský kemp na Velké Louce pod koupalištěm v Putimově. Je to akce plná nekončící zábavy a jedinečné atmosféry. Začíná ve 14 hodin, bude vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, divoký rodeo bík nebo nabitá sport arena. A připravená je i soutěž o exkluzivní kočárek, tak u toho můžete být. No a v sobotu pro vás je připravený i Phoenix Fest v Letči nad Sázavou na motokrosovém závodišti Rašovec. Tak na pódiu tam vystoupí René Dunk, divoký byl Revival, Like It, Airbag a další interpreti. A bude samozřejmě i chillzona a doprovodný program, tak i tady si to nenechte ujít a dobře se bavte.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: co povýší každý letní den na výjimečný. Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Na Hit Rádiu Vysočina, Linkin Park. Tak každý z nás večer potřebuje na chviličku vypnout, k tomu se hodí po 18. hodině Hit Rádio Classic, kde vám pustíme songy, co to zvládnou s vámi, ten restart. Bude to nej z 80., 90. a milénia a já nabídnu i ochutnávku toho večerního playlistu. Tady je Bob Marley.

Hezké úterní dopoledne, zítra je Vysočina. Čeští středoškoláci vybojovali na mezinárodním turnaji mladých fyziků ve Švýcarsku zlato. Hele, já to říkám pořád, že na ty mladý strašně nadáváme, ale oni jsou strašně šikovní. A třeba jednou právě tihleti kluci zachrání svět. Kdo ví?

0: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Dean Lewis na Hitrádiu Vysočina, blíží se 11. hodina, pojďme na dopravu. Tady je nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Havlíčkova Brodu na Dolní Krupou od bočky na Knik probíhá vyšetřování nehody osobního auta a počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku roste počet uživatelů elektrokoloběžek, spolu s tím ale i počet dopravních nehod, více říká ředitelka organizace Prevencí pro život Radka Bináková.
4: Bohužel nehodovost nám ukazuje z minulého roku, že většina těch cyklistů, kteří měli nějaká těžká zranění nebo usmrcení dokonce, tak tu bezpečnostní přilbu neměli. Bohužel se nám ukazuje i to, že řidiči těchto elektromotorových vozidel, kteří se nám na těch elektrokoloběžkách stanou účastníky dopravní nehody, jsou to věkový průměr kolem 50 let.
3: Proto musí nosit nejen děti, ale i dospělí, kteří si elektrokoloběžky pořizují. V rakouském horském areálu Postalm u Salzburku zahynul při pondělní turistické výpravě 23-letý Čech. Horolezec se na začátku trasy prolezení zřítil do rokle, uvedla to místní horská služba. Incident prověřuje policie. Íránské střely s plochou dráhou letu zasáhly dva tankery Spojených arabských emirátů v ománských teritoriálních vodách v Hormuzském průlivu. Při útoku zahynul indický

0: člen posádky a 8 dalších lidí utrpělo zranění. Emiráty uvedly, že si vyhrazují právo na odpověď. No a česká tenistka Sára Bejlek potvrdila na úvod turnaje v Aténách roli favoritky a po výhře 6-0, 7-5 nad Slovenkou Viktorií Morvajovou postoupila do druhého kola. Pátá nasazená hráčka se v něm na tamním tvrdém povrchu utká s Rakušankou Lili Tagerovou.
1: Dneska polojasno až oblačno, můžou se tvořit přehánky a také bouřky, které můžou být silné, k večeru budou přibývat, teploty 27 až 30 stupňů, v noci bude zataženo, doprovázeno přehánkami, občasným deštěm, bouřkami, ojediněle silnými a noční teploty 17 až 14 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
1: No a s vámi na Hit Rádio Vysočina stále Markéta Zušťáková, přeju vám hezké úterý a dáme si teď třeba Coldplay a Beyoncé.

že motýly na Hitradiu Vysočina. Čeho se nejvíc děsíme při cestě na dovolenou? No tak to, že budou nějaký komplikace samozřejmě, že se rozbije auto, že se spozdí letadlo a tak. No tak myslím si, že velikánskou radost museli mít teď cestující, kteří letěli z Itálie do Španělska. Letadlo tam totiž zaplavilo velké množství komárů. Lidi nakonec fakt museli z toho letadla vystoupit a museli čekat na nějaký náhradní. 3 hodiny zpoždění jenom kvůli komárům. Hele, tak to fakt chceš při cestě na dovolenou.

0: 11 hodin 23 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a já jsem si říkala, že byste určitě potřebovali relax, tak stejnou jmenou písničku pro vás mám připravenou už za chviličku. Mika, zůstávejte s námi a krásné úterý.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.

Zaspívala Taylor Swift na Hitrádiu Vysočina, tak vyrazit se dá v létě do letního kina. Letní kino jede třeba v Třebíči na náměstí. Dneska film Neporazitelný, začíná se promítat Posetnění. My vyrážíme o víkendu na nový film Odysea, strašně se na to těším. A teď jsem tady koukala na ukázky Odvážné Vajány. A sice je to pohádka, ale já bych na to tak šla, to vypadá tak hezky. Myslíte, že přemluvím svého 18-letého syna, aby na to šel se mnou?

Ladíte Hit Radio Vysočina. Já už jsem to tady zmiňovala několikrát, že na Vysočině probíhají žně a že si dávejte pozor, protože traktory a kombajny na silnicích to prostě nechcete potkat. A už je to tady na Třebícku na silnici třetí třídy mezi Přešovicemi a Újezdem havarovalo osobní auto s traktorem. Nehodu tam teď vyšetřuje policie, projíždí se tam Kyvadlově, tak buďte opatrní. Tak jenom dodávám, že kdybyste chtěli třeba i vy říct něco k dopravě, jak to u vás jezdí, tak můžete, pošlete nám hlasovku na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Jinak další doprava úderem 12. hodiny v našich zprávách a do té doby další hity, třeba Sebastian už za chviličku.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtěj jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv přelci Daňková. Výstraha před silnými bouřkami hrozí až do půlnoci na celém území Česka. Silné bouřky budou doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami i nárazy větru o rychlosti kolem 90 km v hodině. Ve východní polovině Česka se mohou bouřky objevit i zítra. Na českých řekách a přehradách přibývá rekreačních lodí a paddleboardů. Počet nehod zatím ale zůstává nízký. Státní plavební správa, zejména teď v létě, připomíná základní pravidla bezpečnosti. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míhl.
3: Pro bezpečný pohyb na vodě je nezbytné především sledovat okolí, přizpůsobit rychlost podmínkám, respektovat ostatní a před vyplutím si ověřit aktuální informace o provozu a případných omezeních. Samozřejmostí je také kontrola technického stavu plavidla, sledování předpovědi počasí a vodních stavů.
2: Vůdce plavidla zároveň nesmí být pod vlivem žádných návykových látek. Čerstvý baby špenát z Kauflandu dosahoval 50x více pesticidů, než je stanovený limit. Zjistila to státní zemědělská potravinářská inspekce. Šlo o potravinu v plastovém obalu o hmotnosti 125 gramů, která pocházela od producenta v Itálii. Vzorek odebrali v prodejně ve Vyškově. Teď ještě pohled k nám.
4: Domácí hospic Vysočina potřebuje přenosný ultrazvuk. Umožní zdravotníkům vyšetřovat přímo v domácím prostředí klientů a rychleji reagovat na změny zdravotního stavu a poskytovat ještě kvalitnější péči. K pořízení pomůže sobotní charitativní akce Běh pro hospic Vysočina u přírodního koupaliště v Novém Městě na Moravě. Výtěžek z akce půjde na koupi přístroje.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Odpoledne se na Vysočině začne tvořit kupovitá oblačnost, lokální přehánky a bouřky i velmi silné. Objevit se v nich mohou kroupy a teploty se zastaví na 30 stupních.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné úterní poledne, s vámi Kateřina Pechová. Doufám, že máte úsměv na rtech, je tu čas oběda a hlavně čas srdcovek. I dnes to máme nabité. Dámy a pánové, Karel Gott, Culture Beat, Alanis Morissette nebo Milo. Prostě velká, velká polední party a startujeme spolu v roce 99.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Jeho Mambo No. 5 známe všichni. A tenhle song, kde mluví o tom, že má přítelkyně po celém světě, doufám taky I Got a Girl, první dnešní srdcovka.

0: girlfriend everywhere.
1: Lou Bega právě teď v éteru Hit Rádia.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Takhle k obědu, dobrý rytmus. Co? Malinko, ale jenom malinko zvolníme. Nebojte, a taky se posuneme blíž do současnosti. Konkrétně 10 let zpátky. A ano, až to uslyšíte, řeknete si, to není možné, že už je mu 10 let. Je. Dámy a pánové, další dnešní srdcovka nás přesouvá do roku 2016. Milo a taky Howlin' at the Moon. Tak

0: Tahle Kanaďanka prostě neumí udělat špatný song. Alanis Morissette a song z roku 1995, Hand in my pocket.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, dámy a pánové, prostě některý lidi jsou talentovaní a neupřete jim to, jo. Mimochodem, tenhle song měl být použit třeba jako ústřední znělka v seriálu Do snů v svět. Možná jste kdysi taky sledovali, ale nakonec to neklaplo a rozhodla to tak právě sama Alanis Morissette. A to je to kouzlo, že samozřejmě máte na výběr. My se teď přesouváme dál. Culture Beat, německá záležitost, to asi všichni znáte. A konkrétně rok 93. Myslím, že tenhle song, no asi jste na něj párkrát tancovali. A je dost možný, že se to stane i teď. Tenhle song vás totiž nenechá úplně v klidu. Mr. Rain, Culture Beat, další dnešní srdcovka, tak jdem na to.

0: geniální. Co? Karel Gott jako James Bond. Song z roku 2002. Mimochodem není náhoda, že byl dneska v srdcovkách, protože Karel Gott by dneska oslavil 87. narozeniny. Takže mu tam nahoru přejeme všechno nejlepší. No a tady na zem budeme taky přát. Ale ještě předtím důležitá věc. To jsou skoro všechny srdcovky. A vy víte, co to znamená. Ještě je čas na tu vaší. Takže pište teď na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? A hlavně proč? Jestli je to song, který vás prostě jenom vždycky někam přenese, na chvilku vám pomůže utéct od té kruté reality, nebo vám jenom tak zvedne náladu. Schválně. Napište 777-937-777. Jednu z vašich srdcovek si dáme za chvilku. No a do té doby třeba Imagine Dragons. A mimochodem Dan Reynolds, frontman Imagine Dragons, ten strašně sexy pánek si vždycky slíká na koncertech, tak ten dneska slaví 39. Takže Danovi taky všechno nejlepší a Imagine Dragons už za chvíli.
1: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyril a Stumbling In, posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No je čas na vaší srdcovku. Je vždycky hrozně těžký vybrat jenom jednu, jo? Ale budem spolu celý týden, nebojte, to zvládnem odbavit. Každopádně dnešní srdcovku jsem vybrala od Michala. Ten píše, moje srdcovka, Gala a Freed from Desire. Je to návrat do puberty a vzpomínka na pařby a první zlomená srdce. Na tuhle pecku jsem zbalil svůj první holku. Od té doby už má svoje místo jistý. Tyjo. Vzpomenete si na svoji úplně první? Nebo svýho úplně prvního? To je hezký. Tak jo, takže Michale. Doufám, že tohle nejen tebe vrátí zpátky do puberty a za některýma těma průšvihama Freed from Desire a Gala jako poslední dnešní srdcovka.

0: persona.
1: Miles Smith a Nice to meet you, posloucháte Hit Radio. A podle všeho nás čeká poměrně vtipný úterý, prosím vás, jo. Máme 3 stupňový strach, což nebývá úplně častý. Každopádně teploty kolem 35, dobrý, jo. K tomu vítr až 90 km v hodině, což už je foukání, a k tomu taky prudké bouře a krupobytí. Jo, takže v podstatě je to super v tom, že vy si můžete vybrat katastrofu, která je vám nejblíž, nebo která vám přijde nejzábavnější, jo. Tak hlavně se na to, prosím vás, vhodně oblečte, to znamená na hlavu ideálně kšiltovku proti sluníčku, jo, přes sebe nějakou pláštěnku proti dešti a do kabelky pár cihel, aby vás to neodfouklo. Soundtrack ten k tomu máme, za chvíli Kejtou a John, Eva Farná nebo Kelly Clarkson.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No, to boj a Sam Smith s námi v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Axwell a Ingrosso nebo Ray je teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. U obce Přešovice na Třebícku pozor na nehodu osobáku s traktorem. A havárku máme taky na Ždársku u obce Moravec. A na trase z Pelřimova na Humpolec před omezením u Komorovic se v obou směrech tvoří kolony. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Auto chladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Auto chladiče Hladík CZ.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Česko v rozvoji elektromobility postupuje dopředu za evropským průměrem, ale stále zaostáváme. Zatím se nám nedaří plnit některé potřebné cíle pro hladký provoz. Doplní je mluvčí nejvyššího kontrolního úřadu Hana Kadečková.
4: Část dálniční sítě směrem na hranice s Německem a Polskem není dostatečně pokryta veřejnými dobíjecími stanicemi. Není dokončena ani nová legislativa pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
3: Šance splnit cíle do roku 2029 je ale vysoká, protože většina plánovaných projektů je připravena. Padl trest za sražení matky s kočárkem na chodníku v metropoli. Odvolací soud potvrdil řidiči tříletou podmínku a pětiletý zákaz řízení. Verdikt je pravomocný. Podnikatel se v době nehody léčil se zdravotními komplikacemi po černém kašli a od lékaře měl zakázáno řídit. Vinu za nedbalostní usmrcení ženy odmítal. V Paříži začala tradiční vojenská přehlídka u příležitosti francouzského státního svátku Dne Bastily. Účastní se jí také premiér Andrej Babiš, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a desítky dalších zahraničních lídrů. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě se podruhé stal Zdeněk Horák. Včera ho jmenoval prezident Petr Pavel. Funkce se ujme 24. července, školu povede do července 2030. Akademický senát školy ho zvolil letos v lednu, byl jediným kandidátem. Horák se chce zaměřit na inovaci systému odborných praxí a podporu talentovaných studentů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Na Vysočinu by měly dorazit i velmi silné bouřky, tvořit by se měly v průběhu odpoledne a ustávat večer. Objevit se v nich mohou i kroupy o velikosti 2 cm a teploty do 30.
6: Krásné odpoledne, 13 hodin, 3 minuty k tomu. Doufám, že máte hezký úterý a já se ho pokusím ještě zlepšit. Na to tu mám fantastický songy. Za chvilku hraje Axwell Ingrosso a teď už Don't Deny a Dance Monkey, tak jdem na to.

Reje a Where is my husband v éteru Hit Radio. No a když už jsme u těch manželů, tak prosím vás, a to teda máváme, na Jižní Moravě se totiž loni vzalo 14 lidí starších 80 let. Jo, ukazuje to, to důležité, že láska kvete v každém věku, to je jasný. No a hlavně, že na svatbu není nikdy pozdě. Jo, to znamená, dámy, ale i pánové, pokud stále ještě čekáte, tak za prvý nejste v tom sami, jo. A za druhý, třeba prostě ta svatba hold proběhne až za 30, 40, 50 let. Jo, jasně, člověk se s tím musí trošku smířit, ale většina lidí, co se dožívá nejvyššího věku, většinou jsou to teda ženy, tak říkají, že jim pomáhalo to, že se mužům vyhýbali. No tak počkáte do těch 80, že jo, budete úplně zdraví, fresh, bude vám skvěle, pak se oženíte, vdáte, pár let si to užijete a dobrý, ne? Možná je to taky tím vínem na Jižní Moravě, tak to taky možná vyzkoušet. Tohle jsou The Calling, hezké odpoledne.

Petr Bič Project, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Venku zatím stále hezky, takže ideální vařit venku. To je totiž téma tohoto týdne pro soutěž Sport Camping. Ano, vy můžete opět vyhrávat. V pátek jeden z vás vyhraje voucher v hodnotě 7000 korun. No a stačí nám na web hitradio.cz poslat svůj příběh z vaření venku. Třeba jako tenhle, který už nám přišel. Jitrnice, kterou svět neviděl, anebo večeře, kterou jsem uvařila, ale nesnědla. Ten pes se mi nezdál už při příjezdu do kempu. Nicméně pejsek nepejsek, hlce ozýval. Začala jsem si připravovat večeři v rendlíku na vařiči. Takové extra buřtové lečo. Buřt, kam se podíváš. Nakrájeno, ochuceno, mícháno, provařeno, ponecháno v rendlíku k vychladnutí. Co mi chybí? Slinice zbíhají. Jo, pečivo k tomu. Zalezu do stanu, hledám pečivo, vylezu ze stanu a co vidím? Ten pes za tu chvilku vyžral moje extra buřtové lečo i bez chleba. Nezbyla ani kapka. Koukali jsme na sebe, on se olizoval a spokojeně odkráčel ke svým páníčkům. A já utřela slinu a dala si ten chleba. Takže nepoučitelné. Nikdy nenechávat jídlo bez dozoru. Ano, prosím vás, důležitá poučka pro vás všechny, když budete vařit venku. Bacha na psi a vaše příběhy pište na hitradio.cz. Jak tomu posílám další hity za chvilku Nea nebo Linkin Park.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: Krásné odpoledne z Hit Rádia, za námi zpěvačka Nea. No pozor, pozor, protože i dneska večer úderem 18. nás čeká Hit Radio Classic. A to znamená, že si společně dáme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, že i dneska to bude naprosto fantastický. Jakože fakt, to, co pro vás mám nachystaný. Třeba Janek Ledecký, cože? Tahle legendární klasika od Journey. No a abyste se na to těšili dostatečně, tak teď, naprostej král. Tohle je Bon Jovi a Always. Tak jdeme na to a večer to nejlepší z 80., 90. a milénia.
1: Romeo is bleeding.

Dualipa a její Houdini. Krásné úterý, posloucháte Hit Radio. Otázečka. Dámy a pánové, máte pocit, že se vám občas dějou bizarní situace? Že je to tak trochu komický? Tak věřte mi, že vždycky, ale vždycky, může být násobně hůř. Svý o tom ví jeden pán. Ten totiž si ulevoval do kanálu. A u toho mu tam spadly klíče, řidičák a občanka. Jak? Absolutně netuším. To podle mě neví ani on sám. A on prostě přece tam ty věci nenechá, že jo? Tak se rozhodl, že ty věci vyndá, akorát si do toho kanálu zaklínil hlavu a rameno. Jak? Netuším. Ne, jako fakt, už takhle to vypadá na grotesku, kterou by nikdo nikdy nevymyslel. Takže musela přijet policejní hlídka. Jen si představte, že dojedete k takovýhle situaci a teď nevíte, jestli máte dřív volat sanitku nebo si to celý vyfotit, protože tohle budoucí generace rozhodně ocení. Ano, takže prosím vás, lidská důstojnost na jedné straně, vaše osobní doklady na té druhé. Já nevím, jako pokud máte rádi, když se lidi smějou a je vám jedno, že vám, tak na důstojnost klidně kašlete. Já vám ale rozhodně za chvíli dám další hity. Adele, Pokáč nebo Gail. Hit Radio. Hit Radio.

0: Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: elektrické bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu tak mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo, doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
1: Česká republika patří mezi jaderně orientované země a v současné době si troufám tvrdit, že patříme do špičky plenu evropského, ale i světového. Nejenom, že chystáme nové velké jaderné zdroje v Dukovanech a možná i v Temelíně, nejenom, že prodlužujeme dukovanské a temelínské původní již odepsané roky, ale současně jsme v absolutní technologické špičce, protože připravujeme malé modulární reaktory.
0: Prodloužení provozní doby na 80 let už ministr oznámil v dubnu v Dukovanech. U obou elektráren si delší provoz vyžádá další vysoké investice do modernizace. Chorvatská policie zatkla dva Čechy za zpronevěru. Dvojice 27-letých českých občanů měla najít tašku Louis Vuitton na zemi, ve které bylo více než 45 tisíc eur, peněženka a další osobní věci majitele. Češi čelí obvinění, že si veškeré peníze nechali. Soud v Rijece rozhodl o jejich vzetí do vazby a stanovil kauci na 77 tisíc korun. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Český biatlonový svaz o tom informuje na svém webu. Teď ještě pohled k nám.
2: Více jak 160 nejmenších obcí na Vysočině dostane od kraje finanční podporu. Rozdělí si mezi sebe téměř 9,2 milionu korun. Finance pomohou například s provozem pošty nebo obchodu a dalších venkovských služeb. Tento program funguje na Vysočině od roku 2017. Od té doby si mezi sebe obce rozdělili více jak 61 milionů korun.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Nebe na Vysočině se nám začíná zatahovat, přijít mají také bouřky i silné, objevit se mohou i kroupy. Bouřky mají místy panovat také zítra ráno a dopoledne a dnešní teploty do 30.
4: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku už David Guetta, teď ale s Katy Perry zavzpomínáme na poslední páteční noc.

Justin Timberlake v éteru Hit Rádia. Jako děti jsme si mysleli, že ve 30 už budeme mít vlastní dům. Naši rodiče v té době přistavovali třetí patro a my máme uložené 3 inzeráty na dům, který si nemůžeme dovolit. Celý život posloucháme, že na vlastní bydlení stačí šetřit. Tak jsme přestali chodit na kafe. No a při cenách těch nemovitostí v současné době budeme mít na vlastní bydlení našetřen přibližně v roce 2486. Říká se, že platit nájem jsou vyhozené peníze. Nejsou. Náš pronajímatel si za ně buduje finanční jistotu a my si budujeme odolnost a velmi osobní vztah k plísni v koupelně. Pořád někdo říká, že si máme vzít hypotéku. Výborný nápad. Banka nám totiž půjčí 8 milionů, jakmile prokážeme, že těch 8 milionů vlastně vůbec nepotřebujeme. No a tak čekáme, jestli klesnou ceny nemovitostí, nebo vzrostou platy. Nebo nám někdo někde v rodině neumře, protože nějaká prateta přece prostě musí mít stavební parcelu. Nebo ne? Další hit je právě teď Walk the Moon.

0: Gabry Ponte, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Krásné úterý, prosím vás, jenom fakt opatrně, zatím já nevím, jak je u vás? Už tam dorazily ty bouřky nebo ještě dobrý? Protože dneska má být horko, foukat a zároveň plískanice a další šílený věci. V Německu údajně padaly kroupy jak tenisáky. Tak to doufám, že nás mine, teda upřímně, že se to s námi nepotká. Hele, necháme se překvapit, jo? Uvidíme, třeba z toho vůbec nic nebude.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud
0: je. Co ale rozhodně bude, to jsou další hity. Za chvíli Poetika nebo Agnes.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Blízkost. Já chápu, že to někdy může být náročné, zvlášť pokud jste svoji třeba už nějaký ten pátek. Ale prosím vás, přestaňte ty svoje manželky zapomínat. Jako, už se to stalo zás. Jo, a není to poprvé. Prosím vás, jeden chlápek teď nechal manželku na benzínce. A všim si toho po 300 kilometrech. Tomu nebylo divný, že je v tom autě ticho. Jako, já teď jo, dámy, dobře, já nechci být na nás zlá, ale my jako občas povídáme, že jo, taky těm mužům velmi dobře radíme, co mají k tomu za tím volantem dělat, že jo. On prostě zaplatil za benzín a odjel, i s jejím mobilem. Ničeho si dokonce, prosím vás, nevšimla ani 22letá dcera. Ta teda v autě spala, dobře jo, ale oni si 4 hodiny užívali naprostýho klidu, než jim došlo, že něco chybí. No jenom, že samozřejmě v tu chvíli už nevíte, kde jste tu maminku nechali, že jo. Přemýšlím, jak vypadalo to dojemné setkání. Myslím si, že minimálně manžel dostal aspoň loket. Doufám, že paní si na benzínce dala aspoň něco dobrýho. Nenechávejte ty svý manželky takhle někde.

0: nejlepší odpoledne na Vysočině.
1: Prázdniny v plném proudu, když se řeknou prázdniny a déšť, jakou deskovku vytahujete jako první?
2: Monopoly, dostihy a sásky, člověče nezlob se, která je vaše srdcovka? Dejte nám vědět, probereme to a možná se při těch bouřkách budou hodit.
1: No tak už po 15. hodině to odstartujeme, těšíme se na vás, Mára a Markéc, bude to opět krásné a velké.
0: Hit Rádio Vysočina.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: Jennifer Lopez a Pitbull společně v éteru Hitrádia. Za chvíli 15 hodin, já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, uslyšíme se opět večer v 6 u toho nejlepšího z 80., 90. a milénia.
1: Hitrádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
0: No a loučím se stylově dalším songem, takže zatím se mějte hezky, tohle už jsou Clue a Island Sun. Tak ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na průtahu Pelřimová v Nádražní ulici, u křižovatky s Křemešnickou jsme měli hlášenou nehodu dvou nákladních aut, další potom u obce Milíčov na Jihlavsku, tam se srazil autobus s dodávkou. Tak buďte velmi opatrní a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy, výroba a prodej chladičů. Protože bez chladiče auto nejede a stroj nepracuje. Autochladiče Hladík.cz.

0: delegace jsou také zástupci rezortů obrany a zdravotnictví. Češi si oblíbili hybridy. Prodej nových vozů s hybridním pohonem v prvním pololetí vzrostl téměř o pětinu. Prodalo se jich téměř 40 tisíc. Počet registrovaných elektromobilů pak narostl o 25% na 8600 vozidel.
1: Fotbalový servis.
0: Už dnes pozdě večer budeme znát letošního prvního finalistu fotbalového mistrovství světa. O postup si to rozdají Francie se Španělskem. Mírným favoritem je podle bookmakerů výběr země galského kohouta. Obhájci stříbra mohou postoupit do finále už po třetí za sebou. Úřadující evropští šampioni ze Španělska ale vyhráli poslední dvě vzájemná utkání. Zápas v Dallasu začne dnes přesně v 21 hodin našeho času.
2: Teplota se dnes na Vysočině dostane až ke 30 stupňům, ve Velkém Meziříčí mají 28,7, Jihlava 27,9 a přijít mají ty avizované bouřky. První se objevuje u Golčova Jeníkova a půjde taky přes sever kraje, objevit se v nich mohou i kroupy, budeme to pro vás sledovat.
1: Hit Radio Vysočina.
3: Tak narychlo uklidit ty věci na balkoně a na terase a na zahradě, ať vám to někam neuletí. Mára a Markéc s vámi po 15. hodině přejeme hezké úterý. No a když bude pršet, pojďme si zahrát nějakou deskovku. Ne, dneska je téma deskové hry, jednoznačně dejte nám vědět, jaká je vaše nejoblíbenější a proč. Budeme to probírat v rámci celé této hodiny. Tady už je

0: Coldplay na Hit Rádiu Vysočina, 15 hodin 10 minut. K tomu, no tak prázdniny v plném proudu, a co k prázdninám jednoznačně patří, tak to jsou bouřky, letní deštíky a taky deskovky. To všechno jde skoro ruku v ruce. Prostě stolní hry, jo. To je jedna z věcí, která nevymřela, naopak. Deskové hry zažívají boom a Češi patří ke světové špičce. Ano, herny praskají ve švech, nových her přibývají stovky ročně a světu v nich kraluje málo kdo tak jako Češi, prosím pěkně. Otázka tedy zní na to dnešní odpoledne, jakou deskovku vytahujete jako první a proč? A máte nějaký třeba zážitek spojený s deskovkou? Klidně nám dejte vědět na náš WhatsApp 725 44 38 37, co tady Markéta?
1: Jako když začne pršet, co za deskovku vytahuji jako první, no já bych vytáhla gauč a deku teda.
0: No ne, tak zcela vážně, deskovka.
1: Hele, my máme deskovek hodně. U nás se na Vánoce vždycky pod stromečkem nějaká objeví. Ale nejradši teda, jako co můžu říct, máme prostě karty. Normálně obyčejný karty, že si zahrajeme prší.
0: To je nuda.
1: To mě baví, to vyhrávám, to mě baví.
0: Marké to nechce přiznat, ona nejradši právě doma hraje deskovku Rozpal mě. To jsou takové ty odvážné úkoly na kartičkách.
1: No to máme doma taky, ale pozor, ta je ještě zabalená. Tu jsme ještě nevytáhli ani.
0: Ne?
1: Ne, ale máme jí doma taky, no.
0: Jo, a máte takovou tu ostrou edici, anebo takovou
1: máme
0: to
1: light? Pro mamku s taťkou.
0: Máte pro mamku s taťkou. Jo, já jsem hrál tu dětskou a byla strašně super.
1: Jo, tak jo. Teda, ježíš, to je něco dětskýho taky, takováhle hra.
0: Jo, třeba umej nádobí.
1: Aha, no tak no. To jo, to je dobrá hra, tak to bych taky chtěla doma.
0: A vy máte tu ostrou a zabalenou.
1: My máme tu pro mamku s taťkou, no, zabalenou.
0: Cítím smutek trošku, no. Dejte nám vědět, napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37, jakou deskovku vy máte oblíbenou, proč a třeba nějaký zážitek s ní spojený. Nickelback a Shakira, to jsou další ty právě teď.

0: Nickelback na Hit Rádiu Vysočina po čtvrt na čtyři. Jakou deskovku milujete, proč a jaký máte třeba na ní vzpomínky? To jsou dnešní otázky, dnešní téma jsou deskové hry a vy nám píšete, moc za to děkujeme.
1: Píše Janča, že milujou teda Člověče, nezlob se, hlavně teda jejich děti. Je to taková klasika a děti to právě milují z toho důvodu, že nás rodiče vždycky porazí, i když minule jsem byla přesvědčená, že už mám výhru v kapse, pak přišla ta osmiletá naše dcerka, hodila 4x6 a zase to úplně celé zakončila.
0: Martina tady napsala, čtu, miluji také Člověče, nezlob se. Naposledy, když jsem to hrála, tak se to zvrhlo na Člověče na píse a hráli jsme to s lehkými přestávkami do rána.
1: My jsme jednou hráli Člověče, nezlob se a tam byly nějaký pomotaný barvičky, ty domečky byly prostě nějak jinak. My jsme se u toho s rodinou tak hádali, protože jsme furt to měli strašný zmatek, takže jsme to ani nedohráli, zabalili jsme to a šli jsme od toho.
0: Ono záleží, co jste dělali tak jako předtím.
1: No právě.
0: Jako, co? No, to je jedno. Ale takhle já ještě chci jeden zážitek s deskovkou. My jsme o víkendu byli v Třebíči na Hrádku, hrála tam parta lidí venku při západu slunce dostihy a sásky.
1: Je, ty miluju.
0: A tak říkám drahý polovičce, super, to je paráda, co? Taky bychom si mohli někdy takhle zahrát a ona říká, no tak to rozhodně ne.
1: Ne.
0: Ne, tak to na to úplně zapomeň.
1: Jak to?
0: 2 měsíce zpátky jsme to hráli doma.
1: Prohrála.
0: Byla u toho velmi emočně nestabilní.
1: No, ono to ty hry dokážou, tohleto, viď?
0: No, takže jsme to nedehráli prostě vůbec, jo. Taťka, ten byl u toho taky emočně nestabilní.
1: Jo, ty jsi totiž vyhmát všechny ty dobrý koně, viď?
0: Ne, vůbec ne, já mám jinou strategii, já kupuju ty nejlevnější.
1: A co to je za strategie? Za strategie?
0: Takhle, ta vychází z mýho života. Nemám na drahý věci, tak...
1: Jo, takhle.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: hodiny a její hit souhvězdí na Hit Rádiu Vysočina 15 hodin 30 minut. K tomu takový aktuální čas. My dneska probíráme deskovky, to prostě k těm prázdninám patří. Ptal jsem se tady i mimo éter Markéty, jaká je její opravdu nejoblíbenější deskovka. Tak ona vlastně říká stále to samý, že Člověče nezlob se, do žádných větších akcí se prej pouštět nechce a když se pustí, tak většinou prohraje, tak už si bere sebou encyklopedii, když jsou to nějaké jako vědomostní záležitosti. Já se musím přiznat, já mám rád, jednou jsem hrál takovou, že se tam skládaly vagónky celou Evropou a musela si poskládat jako trasu vlaku, to bylo velmi zajímavý. Ale chtěl bych trošičku jako hodit třeba inspiraci do placu. Existuje desková hra, která by byla třeba se žrádlem spojena?
1: Neznám takovou, ale můžeme vymyslet. A nebo možná naši posluchači nějakou takovou znají.
0: Víš, že bys hrála,
1: aby nás bavila všechny.
0: Jako 10 minut, bum, místo toho, abys jako si, já nevím, lízla kartu, dáš si klobásu.
1: Aha.
0: Víš?
1: Pak že by tam byly takový úkoly, jako jo?
0: Jo, jasně, nebo třeba tak a vzhůru na smažák.
1: Mm-hmm. A místo dřepu si dej 10 čipsů.
0: Ne, to do toho nepleť.
1: Žádný cvičení na toho nepleť.
0: To jsou zase jiný hry.
1: Neznáte nějakou hru o jídle? Ta by nás Márou asi bavila.
0: No, my už se každopádně dneska krom večeře, já osobně, tak těším na 18. hodinu, to opět otevřeme Hit Radio Klasika, ty největší pecky 80., 90. a milénia. A třeba právě k té večeři dávám teď jednu jako odpolední ochutnávku, jo, taková svačinka. Backstreet Boys právě teď. Yeah,

0: Sia na Hit Rádiu Vysočina. Píše nám posluchač Karel, že šachy jsou jeho nejoblíbenější stolní desková hra.
1: A že hraje s vnoučatama. Rád ty šachy.
0: Tak jo, no jinak by to bylo divný, Marke.
1: A s kým by měl hrát?
0: Nech to bej. Pojďme se podívat, kde se co děje.
2: Co se děje na Vysočině?
1: Blíží se víkend, pojďme si to krásně
0: jo,
1: plánovat.
0: Jo, blíží se víkend.
1: Je úterý a blíží se víkend.
0: Hele, tady to začíná být čím dál lepší.
1: Předtím jsme začínali ve středu víkend, teď už
0: co
1: úterý.
0: Co výplata?
1: No ta ještě neproběhla.
0: Ne, ne, já myslím, že budeš dneska takhle pozitivní.
1: No, tak necháme si to na zítra.
0: Výplatu si nechte na zítra, no.
1: Jdeme na ty akce. Ne, aby jsme to neutratili do toho víkendu. Tak sobotní odpoledne bude v Putimově na Pelhřimovsku ve znamení mega dětského kempu. Tak jestli máte dětičky, od 14 hodin je tam vemte. Čeká vás tam vyhlídkový vrtulník, skákací hrady, divoké rodeo, sport arena a mnoho dalších aktivit. V sobotu se teda taky koná Phoenix Fest v Letči nad Sázavou. Tam to bude na motokrosovém závodišti Rašovec. Bude tam skvělá atmosféra s hudbou, bude tam chillzona i doprovodný program. Tam všechno bude zaručený, tak si to užijte a podrobnější a více informací máme na webu.
0: Ano, tak už se těšíme na ten víkend.
2: Vysočina, tady jsme doma. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Klára Poláková na Hitrádiu Vysočina. Za chvilku 16. hodina, blíží se tedy opět i náš biják, ve kterém dnes hrajeme od si lupeny do multiky na Sinestar. Stačí uhádnout hudební dneska ukázku, tedy melodii z jednoho velmi známého filmu. A ty tři lupeny jsou vaše, tak připravujte telefony, po 16. se budou hodit. Do té celé další Martin Garrix anebo Chumbawamba, to je dávka energie.

0: Rádiu Vysočina před 16. hodinou, za chvilku zprávy, teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem na Brno stojí na krajnici porouchané nákladní auto. Na vozovce jsou navíc rozházené kusy pneumatiky, tak tam dejte velký pozor. A další odstavené vozidlo je na kilometru 132 ve směru na Prahu. Vaše dopravní info pak posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hausbrand. Prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Čeští hasiči jsou na cestě do Řecka. Zhruba jeden měsíc budou držet pohotovost v okolí města Patra, které je ohrožené požáry v přírodě. Tým má 22 členů, kteří sebou mají 10 vozidel, včetně 3 cisternových stříkaček. Dva naše vrtulníky pak pomáhají s hašením požáru také na jihu Francie. Policie dostane velkou finanční

0: výrobu hrozí, že i cena parmazánu půjde nahoru. Házenkáři Brna v prvním kole evropského poháru vyzvou polský tým MKS Kališ. Rozhodl o tom dnešní los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku 12. nebo 13. září. Odvety se budou hrát o týden později.
1: A policisté vyhlásili pátrání po Janu Stručovském, pacientovi jihlavské psychiatrické nemocnice. Z areálu zařízení odešel v sobotu. Dosud se nenašel. Muž, který má bydliště na Jindřichohradecku, je asi 180 cm vysoký a má hnědé rovné vlasy. Když nemocnici opouštěl, měl na sobě bílé tričko, šedé kraťasy a tmavou kšiltovku. Veškeré informace volejte na linku 158.
2: Jdeme mrknout na počasí. Na severu Vysočiny se objevují přehánky s bouřkami a ty se budou v průběhu odpoledne vytvářet na různých místech Vysočiny. Provázet je mohou také kroupy a teploty z maximálních 30 stupňů. Klesnou v noci na 17 až 14 a i v noci by mělo občas pršet, stejně jako zítra ráno a dopoledne, kdy se ještě mohou objevovat bouřky.
3: Hit Radio Vysočina.
4: A my tady máme 3 lupeny do multiky na Sinestar pro jednoho snad z vás, který uhádne dnešní hudební ukázku, tedy přesný, správný celý název filmu, kde ten song zazněl. Tak připravujte telefony, za chvilku dáme tu výzvu a volejte sem k nám do studia na to naše nové telefonní číslo. Mára a Markéta s vámi i po 16. hodině. Hit Radio. A před námi už Imagine Dragons. Dan Reynolds dneska slaví 39. narozeniny. Mimochodem dnes je taky Mezinárodní den nahoty. Náhoda u Dana? Nemyslím si. Právě teď jsou tady. Palaců v

A je to tady, volejte právě teď 725 44 38 37 náš biják od Silu Penny do Multikina Sinestar připravený. Tady už John Legend.

0: romantická záležitost takhle v úterý odpoledne na Hit Rádiu Vysočina John Legend. 16 hodin 11 minut. K tomu otvíráme náš biják. Biják. Biják. Tak se nějak poštěstilo v našem bijáku aktuálně 3 lupeny do multiky na Sinestar a na telefonu Martin z Velkého Meziříčí. Zdravíme do Velmezu, Martine, ahoj.
1: Ahoj, zdravím celou Vysočinu.
0: Market,
2: ahoj,
0: taky zdraví.
2: Taky, jasně.
0: Martine, jak užíváš, prosím tě, léto v prázdniny v plném proudu? Už jako byla dovolená nebo bude dovolená, jak to máš?
1: Dovolená už bohužel byla už před prázdninama.
0: Už byla.
1: Nějaká malá se určitě najde.
0: Jo, hele, a co, kde byla, kde bude? Pojď nám dát inspiraci.
1: Bylo Turecko.
0: Hezky.
1: A budou Beskydy.
0: Pěkně, hele, tak to je super.
2: Takže moře,
0: je,
2: hory, všechno pěkně spojíte.
0: To je všechno dohromady, no a možná si, jo, Martin najde i čas vyrazit s někým do kina, jo, pokud teda zvolí i tuhle tu variantu. Připraven...
1: Tak určitě.
0: Jasně, připravená, hele, dneska hudební ukázka, tedy velmi známý song. Troufám si říct, že z ještě víc známějšího filmu. My budeme chtít slyšet celý přesný název toho filmu, Martine, seš ready?
1: No, zkusíme to.
0: Tady to je.

0: Jojo.
1: Já jsem tam slyšela možná nějaké špitání, neradili jste se tam?
2: No manželka, ale netušíme teda ani jeden.
1: Netušíte?
0: Tohle je to naprostá pecka.
2: Manželka tvrdí Pulp Fiction.
0: Jo. A dáme na manželku takhle? Nebo to
2: no,
0: ještě o něco?
2: Se, protože já vůbec netuším.
0: Jo. Dáme? Říkáš teda dáme Pulp Fiction, dáme ještě něco jako víc? Myslíš si, že tohle je Pulp Fiction?
1: Celý název potřebujeme.
0: Tak co? Pulp Fiction a konec zvonec? Jdeme to testnout?
2: Nevím, budu muset nechat vždycky někomu jinému teda.
3: Nějaká radička.
0: Nějaká radička.
1: My slyšíme manželku. Bohužel radičky dávat teda jako nemůžeme.
0: Hele,
1: Markovi.
0: Já připomínám, že potřebujeme přesný a celý název filmu. A zatím jsme slyšeli Pulp Fiction a už nám to tady pípá. Pojďme
2: tak,
0: se.
2: Bohužel.
0: Takhle, Martine, bude to jako hodně drsný.
1: Byli jste blízko.
0: Bude to hodně drsný, bude to bolavý. Jako, jo. Byl to a je to Pulp Fiction.
1: Je jako no.
0: Ale pak je tam ještě jako dvojtečka. Je to Pulp Fiction, dvojtečka, historky z podsvětí. Ta dvojtečka nemusí být citována.
1: Ale jak říká Marek, tohle je přesný název filmu a ten my prostě v našem bijáku potřebujeme vědět, no.
0: Mrzí nás to, Martine.
1: Tak jo.
2: Nedá se nic dělat.
1: No.
0: Hele, tak třeba zítra, no. Budeme držet pěsti. Mějte se krásně.
1: Budeme se těšit.
0: Zdravíme manželku.
2: Tak jo.
0: A děkujeme za hru. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Taky díky. Ahoj.
0: Teda, to bylo...
1: Je to bylo těsný teda.
0: Ne, to bylo přísný.
1: Byli jsme přísný, viď, ale tak musíme, no.
0: To bylo přísný.
1: Ach jo, tak zítra třeba to klapne, hele.
0: Zítra hrajeme o 4 lupeny do multiky na Cinestar po 16. hodině. Biják, Hitrádia Vysočina.

0: Fritz na Hitrádiu Vysočina, krátce po 16:45. Pokud byste dneska chtěli něco oslavit, tak je den nahých a taky den aktu.
1: To můj manžel slaví každý den.
0: A jak?
1: No, on nerad spí totiž v oblečení, nebo v pyžamu teda takhle, víš?
0: Já myslím, že jako furt, jakože prostě do práce a...
1: No to by se divili teda kolegové, kdyby tam přišel Josef, jak ho pán Bůh stvořil. No, ale to je jenom moje privilegium.
0: No, jsou věci, které si ani nechci představovat a posíláme další hity. Naložte s tou oslavou toho dnešního dne, jak chcete. Za chvilku Krištof. Hit Radio.
2: Hit Radio.

0: Desiree na Hitrádiu Vysočina live. Přejeme hezké odpoledne. A já jsem si byl dneska opět tak trochu dát do těla ve fitku, ve Fit People v Jihlavě na Havlíčkově ulici. To je velké nově zrekonstruované fitko. Mají tam také fitko na Bedřichově. Mrkněte na fitpeople.cz. Krom toho, že tam mají super stroje, tak také super trenéry a trenérky. Můžete klidně zvolit i nějaký tréninkový plán, anebo i s jídelníčkem vám pomohou. Proč o tom mluvím? Protože samozřejmě vy si to můžete jako objednat, zaplatit. Ale my jsme společně s Fit People se dali dohromady a pro 3 z vás máme úplně mega balíčky.
1: Máme tam 3měsíční vstupy, 10 lekcí s trenérem a ještě i tréninkový nutriční plán. Máme tam právě tady, jak je to první místo, že jo, druhý místo, to je ten 3měsíční vstup a 3. místo měsíční vstup. Prostě vás do toho fitka dostaneme, abyste se vy dostali do formy jako Marek.
0: Vzhůru prosím pěkně na naše sociální sítě Facebook a Instagram Hitrádia Vysočina. Mrkněte tam na to speciální video, kde jsem si byl vůbec poprvé po strašně dlouhé době
1: zacvičit.
0: No, děkuju moc. Byl jsem si zacvičit a když nám tam pod to video napíšete, čeho byste chtěli výhrou dosáhnout, tak máte právě jako nakročeno k tomu štěstíčku, abyste získali jedno z těchto 3 míst, jak už říkala Markéta, 3. místo získá měsíční vstup, 2. místo 3měsíční vstup a to první má celý ten balíček, tedy 3měsíční vstup, 10 lekcí s trenérem a tréninkový a nutriční plán. To je jako mega. Takže vzhůru napište nám to a do konce týdne takhle soutěžíme. Takže ještě spousta času třeba právě vkročit k té změně, jako já jsem vkročil k té změně. A teď už Calvin Harris, Summer a já třeba do příštího léta to nějak zvládnu.
2: To je

0: na Hit Rádiu Vysočina ve 16:45. Přejeme hezké úterní odpoledne. Dneska 14. července v kalendáři a svátek, prosím pěkně, má Karolína. Tak všem Karolínkám přejeme jen to nejlepší. 1622 Karolín máme na Vysočině. Tak dámy, holky, slečny, užívejte svého dne a večera.
1: Já jsem tady chtěla vyhledat, co vlastně znamená jméno Karolína. A je to svobodný člověk.
0: Řekněte
1: jako
0: to doma.
1: Svoboda,
0: no,
1: krásný,
0: řekněte to doma manželovi. Bude mít radost. Gotti a Kimbra nebo Ella Henderson a Rudimental už za chvilku.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na trase z Jihlavy do Znojma v Čížově bourala dvě osobní auta. Opatrně, doprava tam zpomaluje, připravte se tam na kolony a zdržení. A kdybyste i vy o něčem věděli, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Autochladiče Hladík. Opravy chladičů a trubek klimatizací, sváření hliníku, sváření plastů, opravy nádrží. Autochladiče Hladík.cz.
2: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Inter sucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka, déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území. Nákup dálniční známky se pořádně prodražil ženě z jihu Čech. Otevřela totiž falešný web a během chvilky přišla o bezmála 40 tisíc korun. Podle policie nejde o ojedinělý případ, proto buďte při nákupech na internetu maximálně obezřetní. Colors of Ostrava jsou zpátky. 4 dny, během kterých vystoupí asi stovka interpretů, začnou už zítra. Dorazí i dosud nejdražší kapela v historii akce 21 Pilots. Co se chystá během slavnostního zahájení, to ví mluvčí festivalu Ondřej Bambas.
5: Velkou show chystejí na úvodní

0: je na jihu Vysočiny. Večer by to snad mělo ustávat, ale občas pršet by mělo taky v noci a zítra dopoledne, kdy ještě bouřky mohou panovat a zítřejší teploty 26 až 28 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
2: A Market si jede užít ty bouřky domů.
0: Ano, je to tak, ale myslím, že u nás asi ani nekáplo, což je škoda, já jsem se na to těšila.
2: Ještě ne,
0: zase,
2: ale ono
0: no.
2: To tam určitě dorazí.
0: No, nebo... věřme tomu, že dorazí.
2: Ano, potřebujeme to jako sůl, je sucho. Market, ní se krásně, ahoj.
0: Marku, a vy taky, ahoj zítra.
2: My pokračujeme dál, Kamarád nebo Katy Perry, to jsou další ty po 17. hodině.

Kamarád na Hitrádiu Vysočina, 17 hodin 10 minut, k tomu přejeme hezké odpoledne. O víkendu jsme se s drahou polovičkou byli projít mimo jiné v Třebíči, tam na Hvězdárnu, bylo to super, už jsem tady o tom mluvil. Byli jsme taky na Hrádku s výhledem na celou Třebíč a právě že s výhledem na celou Třebíč, tak jsme sledovali taky ten velmi nízký stav té řeky, opravdu prakticky jako suché koryto. I se o tom teď píše, že řeka v Třebíči mizí před očima. No tak doufejme, že to nebude úplně nějak jako ještě dál pokračovat. Měly by přijít deště, přicházejí bouřky na Vysočinu, což by taky znamenalo prý velmi rychle jako skokové navýšení té vody právě v tom korytě řeky, ale pak zase sucho bude převládat. No takže žádné jako úplně jako skvělé prognózy tam nejsou. Ale doufejme, že jak říkám, že se to jako změní, že nějaké třeba i vydatnější, vytrvalejší hlavně deště přijdou. Posíláme další hity, 17 hodin 11 minut k tomu, tady už je Michael Jackson, přejeme hezké úterý.

Gaga na Hit Rádiu Vysočina, abrakadabra, po čtvrt na šest my sledujeme, jak se vyplňuje ta předpověď od meteorologů, tedy výstraha před bouřkami pro celou Vysočinu, je to ten vysoký střední stupeň nebezpečí tedy. No aktuálně bouřky na Havlíčkobrodsku, ano, na té severní části Vysočiny, a postupně přecházejí dál tedy na tu západní, nebo na tu jihozápadní, tak uvidíme. V Jihlavě každopádně už sem tam i poprchá, zvedá se vítr, bouřky opravdu dorazí, tak jak meteorologové slibovali, tak buďte na sebe opatrní. Za chvilku Eva Farna a nebo Jay-Z a Linkin Park.

0: Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
1: Hit Radio.

Eva Farna a Miraj na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. Ve Finsku, prosím pěkně, je ostrov vyhrazený jen ženám. Jmenuje se Super She Island a muži tam mají zákaz vstupu, přísně zakázán. Jedna podnikatelka tam vytvořila prostor jako pro wellness, relax, seberozvíjení a hledání sebe samé daleko od temné mužské energie, říká. Dobře. A já bych chtěl poprosit, mohla by vzniknout i jako mužská verze tohoto ostrovu, tedy nebude tam wellness ani meditace, jen grill, fotbal, wifi, cedule. Na nic mě neptejte. To by bylo fajn, ne? Posíláme další hity Ed Sheeran, anebo právě teď Blondie a její hit Maria. 17 hodin 30 minut přesně, přejeme hlavně pohodové úterý 14. červenec.

0: Geta na Hit Radio Vysočina před 6:15, no tak stále sledujeme ten meteoradar ohledně bouřek, meteorologové vydali výstrahu a plní se hlavně tedy na severu Vysočiny, stále bouřky tam, ale nějak nemoc silné aktuálně, nad Žďárem, nad Sázavou bouřka, Polička hlásí bouřku, Hlinsko, Havlíčkův Brod, tam zatím aktuálně déšť, v Brtnici taky přeháňka, no tak uvidíme, jak to bude dál pokračovat, ta výstraha v platnosti až do dnešní noci, tak je potřeba s tím počítat. Za chvilku ale Farben nebo taky Alvaro Soler.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg, květák 1 kus za 24,90 a Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Ale Farben na Hitrádiu Vysočina, za chvilku 18. hodina, Hitrádio Classic se blíží a Marie Grande se loučí. Mějte se krásně, užívejte úterý. No a zase zítra ve 3 odpo. Ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a my připomínáme v Pacově v Hronově ulici mezi křižovatkami ulice Václava Plačka a Antonína Sovy probíhají stavební práce. Tam počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu a kdybyste narazili na komplikace, můžete rád vědět ostatním na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Včerejší nehodu poslance Filipa Turka v centru Prahy by měla policie rychle vyřešit. Míní premiér Andrej Babiš o situaci mluvil s předsedou motoristů Macinkou. Premiér to odpoledne pak sdělil médiím. Pokud se ukážou pravdivé zveřejněné záběry, měl by podle Babiše Turek rezignovat na post vládního zmocněnce pro Green Deal. Oba temelínské bloky mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu mohou být do let 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se dosud uvádělo. Prodloužení se vyžádá rozsáhlé investice, doplňuje ministr průmyslu Karel Havlíček.
3: Budeme zde mít stabilní zdroj, který reaguje na to, že se investuje i do zdrojů méně stabilních, do zdrojů obnovitelných a udržuje přenosovou a distribuční soustavu v rovnováze, což je zcela zásadní. Současně můžeme konstatovat, že budeme mít dostatek elektrické energie.
2: Modernizace elektráren jsou v posledních letech také v jiných zemích stále častější. Ke zdražování energií by vést ale neměly. Mladí poslanci, zástupci mládežnických organizací, parlamentních stran nebo starostky a starostové dnes poprvé patřili mezi zhruba 60 lidí, kteří v plánech diskutovali s prezidentem Petrem Pavlem. Debatovali o politice, ale také i o způsobu komunikace.
4: Já mám za to, že právě v kultivované komunikaci je cesta vpřed, ne v tom, že budeme hledat nejlepší způsoby, jak jeden druhého urazit, ponížit, případně nějakým způsobem dehonestovat.
2: Do Lán dostali pozvání všichni poslanci do 35 let. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je vůbec ten nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje převážně Moravu. V posledních 10 dnech už sice ustoupila tropická horka. Déšť ale zasáhl pouze menší část našeho území.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Výstraha před bouřkami je prodloužena do zítřejšího dopoledne a platí pro celé Česko. Bude zataženo oblačno, občas s deštěm v průběhu noci přeháňky nebo tedy velmi silné bouřky. Ranní teploty 18 až 14 stupňů, zítra přes den v severovýchodní polovině pod mrakem. Přeháňky a bouřky tedy nadále, je tady ta varianta. No a jinde proměnlivá oblačnost postupně odpoledne a na večer. Nejvyšší teploty 23 až 28, na severu 21 stupňů.
5: Krásný večer vám všem, 2 minuty po 18. S vámi už

skvělý, co? Eminem a Without Me v éteru Hit Rádia. Jo, i tohle patří mezi to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď ale prosím vás na vážnější notu, opatrně. Dnešek je totiž v rámci počasí velmi bizarní. Přes den jsme měli extrémní teploty vysoký a teď nás naopak čeká vítr až 90 km v hodině, taky prudké bouře a krupobytí. Co jsem viděla na radaru, tak už to Českem kráčí, takže prosím vás. Žádný šílenosti, jo, asi radši zavřít okna, nenechávat venku nic, co je vám drahé, jo, i manžela vemte domů, jo, psa taky samozřejmě, i když ten doma už pravděpodobně je, a opatrně, budeme doufat, že to nebude nic extra brutálního, v Německu včera padaly kroupy o velikosti tenisáků, tak to se nám, doufejme, vyhne, my se u toho budeme uklidňovat těmi nejlepšími hity. Extra brutálního, v Německu včera padaly kroupy o velikosti tenisáků, tak to se nám, doufejme, vyhne, my se u toho budeme uklidňovat těmi nejlepšími hity. A že nekecám, teď už Beautiful South a jejich Rotterdam.

Proclaimers v éteru Hit Rádia, song, který funguje na každém večírku. Je to tak, to jsou prostě songy, který máme zažraný hluboko v nás. Kde jinde, samozřejmě, že jo. Jsou to songy z 80., 90. a milénia, který si tady v rámci Hit Rádia Classic dáváme. A já doufám, že si to užíváte, protože u některých těch songů si říkáte, a to jsem dlouho neslyšel, a pak se vám to chce vlastně poslouchat pořád dokola. Tohle je třeba dokonalá pohodička. Inner Circle, už za chvíli k tomu Ingrid nebo Bure Dlis.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

Time after time, Cyndi Lauper v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a jestli jste se vrátili teď z dovolené s dětmi, absolutně vyřízení, není divu, jo, nebo vás to možná dokonce teprve čeká, protože pozor, podle odborníků by rodiče po týdenních prázdninách s potomky měli mít minimálně 2,5 dne, aby se dali psychicky a mentálně dohromady. Nevím teda, kde máte vzít 2,5 dne, jo? Případně se teda musíte dávat asi dokupy v práci, což asi taky není.

úplně praktický. Každopádně, prosím vás, jo, držte se, pokud můžete, babičky, dědečky, jo, cokoliv, aspoň tak půl den. Snížme to na půl den, alespoň něco. No a držte se, už jenom chvilku a jdou zpátky do školy. Teď už kalkulujeme.

Ježiš, právě teď dohrávají v éteru Hit Rádia. Hezký úterní večer. Doufám, že máte hezký večer samozřejmě, to je důležitý předpoklad, a pokud náhodou se dneska stala nějaká ta nepříjemnost, tak já doufám, že to spolu zvládneme napravit, jo, protože hudba obecně prokázáno pomáhá, jo, psychicky a tak, taky pomáhá zanadávat si, jo, tak můžete si zanadávat doma a do toho si dáme ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Platí za chvilku třeba tohle. Without You a Mariah Carey, k tomu taky Journey nebo Jimmy Jameson.

0: slíbená Mariah Carey, posloucháte Hit Radio. No dámy, pokud ještě tu dovču za sebou nemáte, tak já mám docela tip, kam vyrazit. Jo, protože ve Finsku mají ostrov. To není tak divný, ale tam mají ostrov, který je vyhrazený pouze ženám. Jmenuje se to Super She Island a muži tam mají zákaz vstupu. Žádný chlap. Jo, vůbec. Jedna podnikatelka tam vytvořila absolutně wellnessový ráj, relax, seberozvoj, hledání sebe samé daleko od veškeré té temné mužské energie, jo, pohoda. Takže já jenom, jo, kdyby náhodou, tak dámy, tohle je ten ideální cíl. A pánové, já vím, že myslíte na to, že byste tam rádi vyrazili, ale ne, smula. Ale za to vám všem pošlu DJ Boba právě teď.
1: Chihuahua.

0: Modus v éteru Hitrády a přeju všem krásný večer. Blíží se 8. hodina, já se s vámi už dnes rozloučím, mějte se moc hezky, hezký zbytek toho večera, spolu se uslyšíme zase zítra v poledne, budu se na to moc těšit, no a za chvilku třeba tohle. Už za chvilku Kelis, nebo třeba Music Factory, nebo Chris Rea, tak buďte u toho.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák 1 kus za 24,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte místo, kde si užijete léto naplno a rodinný rozpočet zůstane v klidu? Vyražte do Jihlavy. Zoo pěti kontinentů, tajemné podzemí, komentované procházky, koncerty přímo na náměstí a letní kino pod širým nebem. Jihlava. Město plné zážitků. www.dojihlavy.cz.
3: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou

řidič, ten tvrdý chleba má. Ale i za volantem se může cítit jako doma. Pomůže vám firma Dalix. Profesionální autochladničky, nezávislé klimatizace, měniče, kávovary a další příslušenství pro komfort řidičů. Opravy všech typů autochladniček. Dalix nabízí i velkoobjemové chladící a mrazící boxy pro dodávková vozidla a nově také cenově výhodné autochladničky Igloo. Dalix, Žďár nad Sázavou. Dalix. Pohoda domova na cestách. Kompletní nabídka na dalix.cz.

Vysočina. Just a dark ancient of moon.

můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co ne.